nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat může

Nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete.

0: přiblížení.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

To bude půl šesté, krásné úterní ráno z ranní jízdy rády a jich. Tady navíc taky přehlídka hitů pro dobrou náladu. Už za chviličku nám budou dělat společnost Everything But The Girl, Benson Boone a nebo Mara Ztracený. A ano, i dnes v úterý 9. června začneme předpovědí počasí. Meteorologové dnes

0: i online. www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Rádio Jih. Počasí.
7: Tak ještě jednou, 3 minutky před půl šestou, krásné úterní ráno, Moravo, dnes s datem 9. června. Podle meteorologů nás dnes čeká převážně zatažená až oblačná obloha. Dopoledne se mohou objevit jen ojedinělé přehánky, hlavně na západě a severu kraje. Odpoledne ale začne od západu přibývat přehánek a místy dorazí i bouřky, které mohou být místy silnější. Večera v noci budou srážky postupně přecházet v déšť a na některých místech začnou ustávat. Teploty dnes vyšplhají v Jihomoravském i Zlínském kraji na příjemných letních 27 stupňů Celsia. A teď aktuálně, no docela dost, měříme po ránu ve Vrbici, aktuálně 18 stupňů Celsia, po 16 máme ve Veselí nad Moravou, Strážnici a Jalubí. No a po aktuální předpovědi počasí se v úterý 9. června vrhneme i na cesty.
0: Rádio Jih, doprava.
7: Ve Zlíně na Havlíčkově nábřeží je uzavřena vozovka z důvodu prací na vodovodním potrubí. Bude to zavřené až do 15. června. V Brně Kohoutovicích připomínáme, v Pavlovské ulici probíhají stavební práce. Tady počítejte s omezením až do 10. 7. A na Břeclavsku v Boleradicích u divadla je i nadále silnice uzavřena. Bude až do 15. 7. Tak opatrně si hem šťastnou úterní cestu.

0: Hezké úterní ráno, Moravo, čas 5.39, čas podívat se do kalendáře a prozradit, odhalit, pogratulovat. Dneska má svátek Stanislava. Stánička či Staňka, klasické české jméno, má mnoho variací, všechny jsou příjemné. Jméno dokáže pohladit už jenom svým zněním. Nositelka jména dokáže rozradostit už jen svojí přítomností. A tak jsme velmi rádi, že máme i na jižní a jihovýchodní Moravě. Na Kyjovsku máme 115 žen se jménem Stanislava. Na Veselsku žije 39, Zlínsko jich hlásí 157, Hustopecko 58 a na Znojemsku máme 105 žen se jménem Stanislava. Taky tam pofrčí Avicii a jeho The Nights, co by hudební dáreček. Míříme dál do kalendáře zvířecího, kde jsou vepsána po ránu jména Cigi a Ellen, tak hafanům a kočičkám také všechno nej. A pojďme mrknout do historie. Ne vždy je to veselé, a v tomto případě přímo tragické a smutné. 9. června roku 1970 zasáhla jižní Moravu tragédie, která nemá v novodobé historii regionu obdoby. Po mimořádné průtrži mračen a následné bleskové povodni byl zaplaven důl Dukla v Šardicích. Ze 110 horníků, kteří byli pod zemí, se 34 z nich už nikdy nevrátilo domů. Velká voda tehdy způsobila rozsáhlé škody také ve dvou desítkách okolních obcí a na železniční trati mezi Čejčí a až dálnicemi. Tragédie dodnes patří k největším důním neštěstím v historii jižní Moravy a i po 56 letech připomíná, jak ničivou sílu může mít příroda. K dnešnímu dni přidáme také milník, který předznamenal moderní cestování. 9. června roku 1928 přistál v australském Brisbane australský pilot Charles Kingsford Smith, který vyrazil z Kalifornie. Se svým letadlem jako první propojil vzduchem Spojené státy a Austrálii. Pravda, cesta trvala 10 dnů a měla několik přestávek, ale uznejme, že bez navigace satelitu a GPS je to pořád úctyhodný výkon. Dnes tuto trasu letadla zvládají za zhruba 15 hodin a přepraví stovky cestující naraz. Tolik lehký pohled do historie, zpátky ke Stanislavu, my jsme dneska svátek, posíláme hudební dárek.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po 6:45 v úterní raní s Děma Nastracený. Co nevidět, zpěvačka September a Cry for you. No a teď už skřeťák a raní vtípek, dobré ráno.
1: No krásné ránečko, to se baví dvě kamarádky a ta jedna říká, představ si, doktor mi řekl, že si mám najít milence, abych nebyla nervózní. No ale tak jako vysvětli pak manželovi, že se jenom léčím.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké úterní ráno, Moravo, 9 minut a bude 6, to byla zpěvačka September, Cry for you. Za chvíličku zraní z Dyny Quavins, teď ale musíme na cesty.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Na Uhersko-Hradišku na trase z Boršic směrem na Zlechov na silnici číslo 422 u nájezdu na silnici 1/50 havaroval nákladní auto. Silnice je na nezbytně nutnou dobu uzavřena. Na trase z Boršic směrem na Zlechov na silnici číslo 422. Počítejte se zdržením.
1: Rádio Jih.

0: A po šestej Dermot Kennedy. Úřad práce eviduje na Břeclavsku méně lidí bez práce. O tom budou první dnešní úterní jihomoravské zprávy za tem 9.6. A navrch přidáme aktuální předpověď počasí, která slibuje sice letní teploty, ale víceméně oblačnou oblohu a prý dokonce nějaké dešťové kapky. Tak na to mrkneme taky a nezapomeňte na soutěž.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Hazardní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Hezké úterní ráno, Moravo, odbíjí 6. hodina.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Úřad práce eviduje na Břeclavsku méně lidí bez práce a zbraňová amnestie ve Zlínském kraji končí na konci června. Nezaměstnanost na Břeclavsku v květnu znovu klesla. Okres patřil k nejúspěšnějším na Jižní Moravě. Z evidence úřadu práce ubylo více lidí bez práce než ve většině okolních okresů, včetně Brna. Podíl nezaměstnaných se snížil na 4,5%. Pokles nezaměstnanosti zaznamenali v květnu všechny okresy Jihomoravského kraje. Podle ministerstva práce zůstává český trh práce navzdory nejistotám v zahraničí stabilní a zaměstnavatelé mají o pracovníky stále zájem. Lidé ve Zlínském kraji zatím během zbraňové amnestie odevzdali 141 nelegálně držených zbraní a více než 10 000 kusů střeliva. Čas na jejich beztrestné odevzdání se krátí. Amnestie skončí na konci června. Mezi odevzdanými zbraněmi byly například samopal Sten MK2 nebo armádní pistole Steyr 1912. Pyrotechnici navíc převzali téměř 20 kusů munice určené k bezpečné likvidaci. Policie připomíná, že při nálezu munice nebo výbušnin by lidé neměli s předměty manipulovat a měli by zavolat na linku 158.
7: Rádio Jih. Počasí.
6: Tak dnes nás čeká převážně zatažená až oblačná obloha, alespoň podle meteorologů. Dopoledne se mohou objevit jen ojedinělé přehánky, hlavně na západě a severu kraje. Odpoledne ale začne od západu přibývat přeháněk a místy dorazí i bouřky, které mohou být místy silnější. Večera v noci budou srážky postupně přecházet v déšť a na některých místech začnou naopak ustávat. Teploty dnes vyšplhají na příjemných až 27 stupňů Celsia nejenom v Jihomoravském, ale i ve Zlínském kraji. No a po ránu třeba Radiov odměří 16, Boršice 17, ve Zlíně aktuálně 18 stupňů Celsia.
9: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: A míříme opět na cesty, připomínáme na Uhersko-Hradišku na trase z Boršic směrem na Zlechov na silnici číslo 422. U nájezdu na silnici 1/50 havarovalo nákladní auto, silnice je na nezbytně nutnou dobu uzavřena, tak opatrně. Šťastnou úterní cestu.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: Řemeslník s titulem mistr pomůže.

0: krásné úterní ráno, Moravo. Magic a Rod za námi, před námi Miraj a jejich malinovej syrup. No a před námi taky jedno téma ohledně řemeslníků s titulem mistr. Vláda totiž skládala návrh, podle kterého by si zkušení řemeslníci mohli od příštího roku, tedy od roku 2027, udělat takzvanou mistrovskou zkoušku. Po minimálně 5 letech praxe by skládali teoretickou i praktickou zkoušku a získali by osvědčení mistra. Cena zhruba 30 tisíc korun. Podle ministerstva by to mohlo zvýšit prestiž řemesel a přilákat do oboru více mladých lidí. Kritici ale na druhou stranu namítají, že zákazníci si stejně vybírají řemeslníky hlavně podle doporučení a referencí, ne podle titulů. A taky hlavně podle toho, jestli ten řemeslník má volníčko, že? Protože víme, řemeslníků dobrých málo, stejně jako toho času. Tak tímto samozřejmě všechny řemeslníky zdravíme, možná se nad tím pousmáli. Dodejme jen snad, že získání mistrovské zkoušky je možné třeba v Německu, Rakousku, Francii, Norsku či Polsku. V těchto zemích je osvědčení uznáno úřady i zaměstnavateli. V Evropě je mistrovská kvalifikace zpravidla uzákoněna jako součást školského zákona. Tak je docela dost možné, že někteří řemeslníci od roku 2027 se u vás nebo u nás zákazníků budou třeba prokazovat i titulem mistr. Že by potom to bylo ještě o to dražší? Místo nějaké záruky dobré práce? Toť otázka. Uvidíme, necháme se překvapit. Teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu a za chviličku k rannímu tématu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jste za volantem, šťastnou cestu, a pokud jste v práci, tak ať se vám daří. Co nevidět, Dermot Kennedy anebo Saš. Teď ale k rannímu tématu. Dnes pro vás máme snad tu nejjednodušší otázku. A vlastně, když tak nad tím přemýšlíme, jsme vám asi nikdy za celá ta léta ranní zdy rády jich nikdy nepoložili. Tak tedy, proč dnes ráno vstáváte? Otázka dne. Jestli do práce, klidně se taky nechte pozdravit, napište, kam frčíte. My to vypustíme do éteru. Napsat nám to tradičně můžete na Facebook rádia, jich posílat můžete, ale samozřejmě SMSky nebo WhatsApp zprávy na 606 703 889. Proč dnes ráno vstáváte? Takové je dnešní ranní téma, respektive otázka v ranní tématu ranní jízdy rádia jich.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih.

ještě předtím dáme přednost krátkým jihomoravským zprávám rády a jich prozradíme co nového. Zaměříme se tradičně na ranní moravské teploty a také za vámi zavítáme na cesty. Tak hlavně na nich i dnes opatrně.

0: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program pro vozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionář.

0: produktů, zlevni si počítače, mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Hezké červnové ráno, Moravo, je 6:30.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
3: V Hodoníně se znovu objevili podobní prodejci, přestože město tento způsob prodeje zakázalo už v roce 2010. Podle informací z jednoho z domů na sídlišti Jihovýchod nabízel muž změnu dodavatele energií. Městská policie upozorňuje, že podobné návštěvy jsou dnes spíše výjimečné, ale stále se mohou objevit. Strážníci doporučují s prodejci nejednat a nic nepodepisovat. Dostupné bydlení ve Zlínském kraji bude hlavním tématem konference, která se uskuteční 11. června v Baťově institutu ve Zlíně. Odborníci, zástupci samosprávy soukromého sektoru budou hledat možnosti, jak urychlit výstavbu bytů a zlepšit nabídku bydlení.
2: Rádio Jih, počasí.
3: Aktuálně v Brně 18 stupňů, 16 hlásí Lipov, Lednice a Slavičín.
2: Rádio Jih, doprava.
1: A znovu taky na cesty ve Zlíně na Havlíčkově nábřeží je uzavřena vozovka z důvodu prací na vodovodním potrubí, bude až do 15. června. A připomínáme také na Uhersko-Hradišťsku na trase z Boršic směrem na Zlechov na silnici číslo 422 u nájezdu na silnici 1/50 havarovalo nákladní auto. Silnice je na nezbytně nutnou dobu uzavřena. Opatrně si hem šťastnou úterní cestu.
4: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
2: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
1: Fanoušci MotoGP se mohou těšit na návrat oblíbené fanzóny v centru Brna. Mrkneme, co všechno nabídne. Mimochodem, tady tou úspěšnou událostí se dokonce inspirují.

0: 6.37, Rousey a Bruno Mars v úterní ranní jízdě. Dobré ráno, co nevidět Jay-Z a Alicia Keys a nebo zpěvačka Taylor Swift. I v úterý 9. června nabízíme hity pro dobrou náladu a nejen ty. Fanoušci MotoGP se mohou těšit na návrat oblíbené fanzóny v centru Brna. Na náměstí Svobody od 16. června vyrostou velkoplošné obrazovky, lehátka a bohatý doprovodný program. Během týdne vystoupí například Horký Žeslíže, Pam Rabbit nebo Marpo. Největší zájem se ale čeká samozřejmě o čtvrteční setkání s jezdci MotoGP, včetně českého poslední dobou docela úspěšného závodníka Filipa Salače. Ano, i tentokrát to byla bedna. Návštěvníci si prohlédnou závodní motocykly, unikátní Yavu 125 Boxer nebo si vyzkouší simulátor Formule 1. Chybět nebude ani občerstvení a soutěže o vstupenky na velkou cenu. Loňská fanzóna přilákala neuvěřitelných 260 tisíc lidí a její úspěch zaujal dokonce i organizátory závodu v Barceloně, kteří letos připravili podobný projekt. Tak nezapomeňte na náměstí Svobody od 16. června. Vyrostou velkoplošné obrazovky, lehátka a bohatý doprovodný program.
1: Vydejte se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Zonentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.zonentor.cz. Festival vín Kyjovska se uskuteční v sobotu 13. června v Kyjově na náměstí Hrdinů a v Městském parku. Na návštěvníky čeká 19 vinařství, téměř 200 vzorků vín, folklorní program i bohaté občerstvení. Od tradičních specialit až po moderní gastro. Začátek je v 10 hodin, od 1 odpoledne vystoupí pěvecké sbory, dětské folklorní soubory i cymbálová muzika Hudci z Kyjova. Více informací najdete na webu sklepykyjov.cz. Vinařství Chateau Valtice vás srdečně zve v sobotu 20. června na putování po sklepích. Na 6 degustačních stanovištích ve Valticích si vychutnáte skvělá valtická vína a připraveny budou také zábavné aktivity oceny, včetně kola štěstí. Vstup na akci je zdarma. Obec Šardice vás zve na oslavy 740 let od založení obce. Od 12. do 14. června vás čeká víkend plný zábavy. V sobotu folklorní pořad Rok na dědině, mužské sbory a večer šardický nářez s kapelou Queenie. Neděle nabídne dětské atrakce a přehlídku dechových hudeb. Většina programu zdarma. Více informací na šardice.cz. Přijeďte s námi slavit do Šardic.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 12 minut před 7. Taylor Swift, za chvíličku Belinda Carlisle a teď v úterý 9. června na našemu rannímu tématu. Dnes ráno tady máme snad nejjednodušší otázku za celá ta léta, co ranní téma v ranní jízdě. Rádi jich máme a vlastně jsme vám je ani nikdy nepoložili. Tak proč dneska ráno vstáváte? Lehčí už to být nemohlo, ne?
1: Nemohlo, ne? No. Adam napsal, hodně těžká otázka, jen tak.
0: Tak možná někteří stávají do práce, že?
1: Že asi někteří jako.
0: Tak lidi napište, kam, my vás velmi rádi pozdravíme. Pojďme na další koment k dnešnímu rannímu tématu. Píše nám Štěpka, dobré ráno, jedeme na přijímačky do Brna na veterinu, takže vstávání nic moc, přeji hezký den. Štěpko, držíme pěsti a taky přejeme krásný den.
1: Napsala i Martina, dobré ráno, dnes stejně jako každé ráno vstávám, protože se mi chce po probuzení na WC, to prostě vstát musím.
0: Aha, takže to není do práce, to je kvůli tomu, že musíme na WC. Dobře, Marti, a co Kuba? Proč ten vstává v úterý 9. června? Bo jsem nevyhrál Eurojackpot. Ne, Kubo, ty to nejsi. My se dneska s Introsem po ránu bavili, že už to má na tom herním účtu. Nebo že už to má na tom herním účtu.
1: Už s tím může udělat, co chce. No.
0: Ale jak to zní krásně, jsme se bavili s Introsem, aha, že už to má
1: jo,
0: na jako tom herním účtu.
1: Čeče, aj bych ti něco poslal asi.
0: Co mě, ale mohli jsme udělat po ránu pěkné soutěže, rozumíš? V pondělí 10, v úterý 20.
1: No je pravda, že jako zas na druhou stranu, kdybych to na tom účtu zněl, už tu nejsem, jako jo, takže jako...
2: Fakt, jo, ty bys to opustil, jo.
1: No tak je, tak
2: ty
1: jako
2: krásu,
1: miliardy
2: to
1: na účtu.
2: To bych si nedokázal představit, to bych just sem ještě o hodinu dřív dojel.
1: Jo, jasně, no, každý den by byl jinde, čověče, asi, jako jsi ho představit, to by... každý den bych cestoval, si řekl, kam poletíme zítra.
0: To by byly soutěže, říkám, v pondělí bych pustil 3 písničky, řekněte název interpreta, uhodnete šup, máte 10 litrů, v úterý by to bylo 20 litrů, ve středu by to bylo 30 litrů, červeného sice ale bylo...
1: No, jak jsme se z toho vstávání dostali až k Eurojackpotu, že?
0: Ano, ranní téma pokračuje dál. Proč dnes ráno vstáváte? Velmi jednoduchá otázka, ale někdy na to může být komplikovaná odpověď. Tak nám dejte vědět přes Facebook rádio, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Děkujeme a po 7. hodině nabídneme další vaše komenty. Teď se vracíme k hitům pro dobrou náladu. Je tu Belinda Carlisle.
3: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
4: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a

Nejlepší burger ve městě už víte. Burger z Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burger z Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo

hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Hezké úterní ráno, Moravo, máme minutku po sedmé.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Hodonín varuje před podobnými prodejci a ve Zlíně se bude na konferenci jednat o výstavbě nových bytů. V Hodoníně se znovu objevili podobní prodejci, přestože město tento způsob prodeje zakázalo už v roce 2010. Podle informací z jednoho z domů na sídlišti Jihovýchod nabízel muž změnu dodavatele energií. Městská policie upozorňuje, že podobné návštěvy jsou dnes spíše výjimečné, ale stále se mohou objevit. Strážníci doporučují s prodejci nejednat a nic nepodepisovat pod tlakem nebo přímo ve dveřích. Pokud by návštěva přerostla v nátlakové jednání, mají lidé kontaktovat policii nebo městskou policii. Dostupné bydlení ve Zlínském kraji bude hlavním tématem konference, která se uskuteční 11. června v Baťově institutu ve Zlíně. Odborníci, zástupci samosprávy soukromého sektoru budou hledat možnosti, jak urychlit výstavbu bytů a zlepšit nabídku bydlení. Kraj trápí nejen nedostatek nových bytů, ale také odliv mladých lidí z menších měst a obcí. Diskuze se zaměří například na nájemní a družstevní bydlení, využití nevyužívaných areálů nebo rychlejší přípravu stavebních projektů. Pořadatelé věří, že podobná řešení mohou pomoci rozhýbat bytovou výstavbu i mimo největší města regionu.
11: Rádio Jih. Počasí.
10: Tak se nás dneska čeká a nemine. Převažovat podle meteorologů bude velká oblačnost. Ráno a dopoledne může na části území občas zapršet. Déšť nebo přehánky a často prý také bouřky začnou přibývat kolem poledne a během odpoledne postupně od jihozápadu a mohou být i výrazné. Večer se budou srážky částečně vytrácet a budou přecházet spíše do občasného deště. Nejvyšší odpolední teploty spíše v první části odpoledne až 28 stupňů Celsia ve Zlínském kraji, maximálně 27. A teď 3 minutky po 7 hodině, ve Váticích 16, v Hodonině, Lužicích a Sokolnicích 18 stupňů Celsia.
13: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
11: Rádio Jih. Doprava.
10: Podíváme se do Brna i do Zlína. V Brně v Bauerově ulici u odbočky na Kohoutovice směrem na Královo pole probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním. Počítejte proto s omezením provozu a se zdržením. Ve Zlíně ve Štefánikově ulici se srazila dvě osobní auta, místo je průjezdné s opatrností. Kolony se tvoří jen nárazově. Tak opatrně si hem šťastnou úterní cestu.
11: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
10: A frčíme dál. Po 7. hodině hity pro dobrou náladu. V úterý 9. června další hodinku ranní jízdy Rádia Jih startuje zpěvačka Pink.

0: 11 a půl minutky po 7 hodině v úterní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, svátek má dnes 9. června Stanislava. Stanislava Stánička či Staňka, klasické české jméno, má mnoho variací, všechny jsou příjemné, jméno dokáže pohladit už jenom svým zněním, nositelka jména dokáže rozradostit už jenom svojí přítomností. Tak jsme velmi rádi, že tady máme i na jižní a jihovýchodní Moravě. Gratulace podáno míří na Břeclavsko, kde máme 82 žen s tímto jménem, na Hodoninskou kapičku více, konkrétně 97. Gratulace míří na Brněnsko, kde máme 494 žen se jménem Stanislava, a na Zlínsku jich máme 157. I tam pofrčí Doučí a hudební dáreček. Cigi a Ellen, to jsou jména vypsaná zase ve zvířecím kalendáři, tak i dnes po ránu hafanům a kočičkám všechno nej. Pojďme mrknout do historie, nevždy je to veselé, bohužel mnohdy i tragické. 9. června roku 1970 zasáhla jižní Moravu tragédie, která nemá v novodobé historii regionu obdoby. Po mimořádné průtrži mračen a následné bleskové povodní byl zaplaven důl Dukla v Šardicích. Ze 110 horníků, kteří byli pod zemí, se už 34 z nich nikdy nevrátilo domů. Velká voda tehdy způsobila rozsáhlé škody také ve 20 okolních obcí a na železniční trati mezi Čejčí až Dánicemi. Tragédie dodnes patří k největším důlním neštěstí v historii jižní Moravy a i po 56 letech připomíná, jak ničivou sílu může mít příroda. K dnešnímu dni přidáme také milník, který předznamenal moderní cestování. 9. června roku 1928 přistál v australském Brisbane australský pilot Charles Kingsford Smith, který vyrazil z Kalifornie. Se svým letadlem jako první propojil vzduchem Spojené státy a Austrálii. Pravda, cesta trvala 10 dnů a měla několik přestávek, ale uznejme, že bez navigace satelitu a GPS je to pořád úctyhodný výkon. Dnes tuto trasu letadla zvládají za zhruba 15 hodin a přepraví stovky cestující naráz. Tolik lehký pohled do historie. Zpátky ke Stanislavám, jež mají dnes svátek. Tady je slibovaný hudební dárek Doučí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pritom je jedno jízdní kolo za druhým a pritom jde cítit i smrad strávy. Alespoň tak to někteří cestující prezentují na internetu. Řeč je o
1: Amsterdamu a ten teď chystá výraz na omezení cestovního ruchu, protože město už dlouhodobě nezvládá obrovský nápor návštěvníků. On se totiž Amsterdam v některých těch žebříčcích evropských lokalit vyskytuje i klidně v top trojce, v top čtyřce měst, která by člověk v Evropě měl navštívit, říkají se tomu takové Benátky severu, a láká tuny a tuny turistů tím pádem rok co rok, no a už i tam jim přichází jako demo, přichází, dochází ta trpělivost. Nové vedení nizozemské metropole navrhuje sérii opatření, která mají zlepšit život místních obyvatel, protože ne všichni jsou samozřejmě z toho přílivu turistů nadšení a na větvi, no tak jak už to jako v těch krásných městech po celém světě chodí. Amsterdam patří mezi evropská města nejvíce zatížená masovou turistikou. Už příští rok by se tak mohla zvýšit turistická daň z aktuálních 12% na 16% z ceny ubytování. Do roku 2030 by pak měla dosáhnout až 20%, což už je jakási ta suma. Opět myslím si, že turisty to asi moc neodradí, když už tam někdo potom letí, tak asi nebude řešit to, jestli kvůli nějakým procentům v rámci turistického poplatku řekne, tak tam já neletím, to si myslím, že ne, ale myslím si, že samozřejmě samotnému městu to přinese nějaké ty love. Radnice tvrdí, že turisté by se tak více podíleli na nákladech spojených s údržbou města, úklidem ulic a tak dále. Vybrané peníze pomůžou udržet město čisté a příjemné pro obyvatele i návštěvníky. Dalším návrhem je zákaz kotvení velkých výletních lodí přímo v centru Amsterdamu. Nové vedení města by se tomu chtělo do budoucna vyhnout. Město chce také postupně vykupovat některé budovy v historickém jádru, aby mohlo lépe ovlivnit jeho další rozvoj. Změny by se mohly dotknout i známé čtvrti Červených Luceren, do které také míří tuny turistů. Pro sexuální pracovnice by totiž mohlo vzniknout nové specializované centrum v jiné části města, což by mělo snížit koncentraci turistů přímo v historickém centru, takže i na Červené Lucerny dojde. No tak uvidíme, co z toho samozřejmě Amsterdam učiní v těch následujících letech, a jenom se připojuje do řady mnoha těch evropských měst, které holt s tím přílivem turistů bojují, co jim síly stačí.
2: Pořiďte si velké 7-místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nebo divoký hey, byl. V úterý 9. června už za chviličku taky krátké jihomoravské zprávy.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
3: Hledáte program pro děti na léto?
4: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
3: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
5: Máte šikovné ruce a baví vás práce se dřevem? Nová moderní společnost Matona Design ze Svatobořic Mistřína hledá šikovného stolaře nebo posilu do výroby. Přidejte se k týmu, který tvoří kvalitní nábytek a designové výrobky. Nabízíme dobré platové podmínky. Více informací na telefonu 733 680 377 nebo e-mailu vedchy@matonadesign.cz.
6: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
7: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
8: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Společnost Special Turbo z Prušánek, autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel, přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Hezké úterní ráno, Moravo, lehce po půl osmé nabízíme krátké.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
11: Nezaměstnanost na Břeclavsku v květnu znovu klesla. Okles patřil k nejúspěšnějším na Jižní Moravě. Z evidence úřadu práce bylo více lidí bez práce než ve většině okolních okresů. Lidé ve Zlínském kraji zatím během zbraňové amnestie odevzdali 141 nelegálně držených zbraní a více než 10 000 kusů střeliva. Čas na jejich beztrestné odevzdání se krátí, amnestie skončí na konci června.
1: Rádio Jih. Počasí.
11: Aktuálně v Hodoníně 18 stupňů, stejně tak v Mikulově o stupeň méně, tedy 17 měří Velká nad Veličkou a Ostrožská Nová Ves.

0: Rádio Jih. Doprava.
1: Hezké úterní ráno i za volanty, opatrně na dálnici D1 na 182,5 km směrem od Jihlavy na Brno stojí u hranice nepojízdné vozidlo. Připomínáme, v Brně v Bauerově ulici u odbočky na Kohoutovice směrem na Královo pole i nadále probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním. Počítejte s omezením provozu i se zdržením a ve Zlíně ve Štefánikově ulici, jak už od nás víte, se srazila dvě osobní auta. Místo je průjezdné s opatrností. Počítejte s nárazovými kolonami. Šťastnou úterní cestu.
0: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
1: Ranní jízda pokračuje dál. Už za chviličku vám nabídneme další hity pro dobrou náladu. A jak se říká, kdo si hraje

0: 7:42, hezké úterní ráno, Moravo. Už jsme to vzpomínali, kdo si hraje nezlobí. A možná mnozí zazpomínáme na dětská léta, kdy jsme měli to štěstí díky rodičům, že jsme si mohli hrát s Legem. No ale dneska samozřejmě Lego funguje dál, ale dneska už jsou to neuvěřitelné stavebnice a postavit si v podstatě můžete cokoliv, raketoplány, závodní auta, traktory, no prostě celou řadu věcí, celou řadu staveb a technických záležitostí. No a teď tady máme pro všechny fanoušky Lega další skvost. Dánská firma totiž představila vůbec největší stavebnici ve své celé historii, slavnou kolego barcelonskou katedrálu
1: Sagrada de Familia.
0: No a model tvoří více než 12 000 dílků a jeho sestavení prý podle výrobce zabere 25 až 35 hodin. No když jsem to viděl, možná 35 let u mě. Nechybí ani efekty připomínající barevné vitráže, kterým je skutečný chrám proslulý. Stavebnice se mimochodem začne prodávat od listopadu. Nic levného to nebude, v přepočtu vyjde asi na 18 000 korun, ale je to opravdu nádherný skvost. Řekl bych, ba přímo, že na tom bude práce jak na kostele. Když to budete chtít sestavit. Jinak společnost Lego Group založil v roce 1932 Ole Kirk Christiansen a její název je odvozen od dánských slov Leg a God, což v překladu znamená dobře si hraj. Dodnes zůstává rodinnou firmou se sídlem v dánském Billundu a výrobky společnosti se prodávají ve více než 120 zemích po celém světě. Tak snad každý měl to štěstí si s tím pohrát, minimálně mnohý rodič měl to štěstí setkat se s nějakou tou kostičkou, když na ní šlápl bez papuče.
1: To je nejhorší.
0: Ale 12 000 dílků, člověče, to už je pořádný nářez.
1: No je pravda, že Sagrada je teda neskutečně obrovská stavba, tak si tolik dílků určitě zaslouží a myslím si, že to bude ale teda hodně těžké jako skládat, jo. Myslím si, že to žádná jako sranda teda doopravdy jako nebude, jako plno těch dílků podobných a tak dále. 12 000, jak to rozdělit? Je pravda, že ono Lego to má vždycky třeba po těch sáčcích, balících,
0: ano,
1: že
0: máš tomu konkrétní návod.
1: Ono to asi půjde jako docela pěkně, ale i tak jako 12 000 dílku nedokážu si to teda
0: ale
1: představit.
0: Ale najdi si místo v bytě, kde budeš prostě 25 až 35 hodin podle toho výrobce sestavovat tady ten model. Dát si to na jídelní stůl v kuchyni, tak ty nebudeš 2 měsíce jíst. Rádio Jich.

0: 9 minut před 8, Britney Spears, Baby One More Time, za chviličku divoké byla plakala, to vše v úterní ranní jízdě za tem 9. června. A ano, může to znít divně, ale přesto se ptáme v ranním tématu, proč vlastně dnes ráno jakože vstáváte?
1: Napsala Andrea, protože mám narozeniny a tady my musíme samozřejmě s Lukasem popřát všechno nejlepší.
0: Tak to je se samozřejmě sluší důvod a patří ke vstávání.
1: Hlavně to zdravíčko.
0: Zdeňko, ty jsi napsala divná otázka a x smajlíků a píšete dál, já vstávám každé ráno a začínám být ve věku, kdy už si říkám děkuju moc za každé dobré ráno, dnes mám volný den, tak jdu pracovat na zahradu, než začne pařák, mějte se krásně, rádi Zdeňka z Hrušek, Zdeni moc zdravíme na tu zahrádečku. No a to není divná otázka, proč dnes ráno vstáváte, no protože jdete na tu milovanou zahrádku, kterou nám snad dneska odpoledne skropí dešťové kapky, kéž by to byl jenom takový ten zahradnický deštík.
1: Ano, zazněla naprosto zcela jasná odpověď, Zdeni. Evka napsala, nemusím, ale přesto vstávám, třeba proto, že se nemůžu celý den válet v posteli, je potřeba se jít najíst.
0: Ano, to je velký důvod, proč po ránu vstát.
1: Krásná kombinace. Jako.
0: A Arnoš nám taky píše na Facebooku rádi k rannímu tématu, protože motičky pod návratí jim už se těší, jak půjdou do humna honit plevel dřív, než začne pršet. Pak teprve se bude odpočívat. Arnošte, tebe zdravíme a moc děkujeme. Možná se stihneš ještě třeba dopoledne i opálit. Proč dnes ráno vstáváte? Dnes tady máme snad tu nejjednodušší otázku a vlastně jsme vám ji nikdy po ránu nepoložili, tak se dneska ptáme, proč dnes ráno vstáváte. A jestli třeba do práce, tak klidně se nechte pozdravit, napište, kam frčíte a my vás prostřednictvím éteru úterní ranní zdy rádi velmi rádi pozdravíme. Proč dnes ráno vstáváte? Taková jasná otázka. Možná jasná nebo komplikovanější odpověď, to záleží na vás. Každopádně nám je můžete poslat na Facebook rádiích a nebo na 606-703-889 ve formě SMSky a nebo WhatsApp zprávy.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: zraní zde rádej taky Somber nebo Emily Amaj. A přidáme další úterní jihomoravské zprávy, zamíříme do Zlína. Či vůbec do Zlínského kraje, protože i toho se týká zbraňová amnestie a bude končit na konci června. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí, která sice slibuje letní teploty, ale taky oblačnou oblohu a místy dešťové kapky, dokonce prý i bouřky.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Studetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Studetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do

0: Strakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
2: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
3: Nepoznávám své známé v dálce.
2: Vidím to na žejdla.
4: Při čtení se mi mlží písmena.
2: Vidím to na žejdla.
5: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
2: Vidím to na žejdla.
6: Při řízení mám neostrý pohled.
2: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
7: Sháníte okna, dveře nebo vrata? Přijďte si k nám vybrat. Okna Macek. Největší výběr oken, dveří i vrat za ty nejlepší ceny a se zárukou až 10 let. Zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice. www.oknamacek.cz.
1: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
12: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
13: Právě odbíjí 8. hodina, hezké úterní ráno, Moravou.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Úřad práce eviduje na Břeclavsku méně lidí bez práce a zbraňová amnestie ve Zlínském kraji končí na konci června. Nezaměstnanost na Břeclavsku v květnu znovu klesla, okres patřil k nejúspěšnějším na Jižní Moravě. Z evidence úřadu práce ubylo více lidí bez práce než ve většině okolních okresů, včetně Brna. Podíl nezaměstnaných se snížil na 4,5%. Pokles nezaměstnanosti zaznamenaly v květnu všechny okresy Jihomoravského kraje. Podle ministerstva práce zůstává český trh práce navzdory nejistotám v zahraničí stabilní a zaměstnavatele mají o pracovníky stále zájem. Lidé ve Zlínském kraji zatím během zbraňové amnestie odevzdali 141 nelegálně držených zbraní a více než 10 000 kusů střeliva. Čas na jejich beztrestné odevzdání se krátí. Amnestie skončí na konci června. Mezi odevzdanými zbraněmi byly například samopal Sten MK2 nebo armádní pistole Steyr 1912. Pyrotechnici navíc převzali téměř 20 kusů munice určené k bezpečné likvidaci. Policie připomíná, že při nálezu munice nebo výbušnin by lidé neměli s předměty manipulovat a měli by volat linku 158.
14: Rádio Jih. Počasí.
13: Dnes nás čeká převážně oblačná, zatažená obloha. Ráno a dopoledne se místy může objevit slabý déšť. Kolem poledne ale začne od jihozápadu přibývat přeháněk, místy i bouřek, které mohou být sem tam silnější. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na příjemných až 28 stupňů Celsia v Jihomoravském, na 27 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Večer pak budou srážky postupně slábnout a místy se změní spíše na občasný déšť. Míříme k ranním teplotám. Josefov Bulhary Tišany schodně po rovných 20 stupních Celsia. Celsia, v Brně aktuálně 19.
12: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
14: Rádio Jih. Doprava.
13: I dneska v tom jedeme s vámi, tak zdravíme za volanty. Opatrně v Uherském Hradišti v Sokolovské ulici došlo k havárii dvou osobních aut. Počítejte s velmi silným provozem a s kolonou. A na Břeclavsku v Kosticích v Břeclavské ulici došlo ke srážce dvou osobních aut. Tady se projíždí jedním jízdním pruhem. Tak šťastnou úterní cestu.
14: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
13: Zehnat dneska dobrého řemeslníka, to je kunšt. A nějaké čekačky pár měsíců nejsou žádným problémem. Vyřeší to titul mistr? Mrkneme na to. Teď rok seťáci, hezké ráno.

0: Back to Friends, v úterní ranní jízdě, co nevidět One Republic, anebo Ava Max. Řemeslník bude moci mít titul mistra. Otázkou je, jestli to pomůže kvalitě, jestli se zkrátí třeba doba čekání na kvalitního řemeslníka. No už teď můžeme odpovědět, že nikoli. Anebo titul mistr bude jen zbytečně drahé, řekněme, razítko. Vláda totiž schválila návrh, podle kterého by si zkušení řemeslníci mohli od příštího roku, tedy od roku 2027, udělat takzvanou mistrovskou zkoušku. Po minimálně 5 letech praxe by skládali teoretickou i praktickou zkoušku a získali by osvědčení mistra. Cena plus minus autobus zhruba 30 tisíc korun. Podle ministerstva by to mohlo zvýšit prestiž řemesel a přilákat do oboru více mladých lidí. Kritici ale namítají, že zákazníci si stejně vybírají řemeslníky hlavně podle doporučení a referencí, ne podle nějakého titulu. Dodejme, že k získání mistrovské zkoušky je možné třeba v Německu, v Rakousku, ale třeba také ve Francii, Norsku či Polsku. V těchto zemích je osvědčení uznáno úřady i zaměstnavateli. V Evropě je mistrovská kvalifikace zpravidla uzákoněna jako součást školského zákona. No a v České republice si někteří řemeslníci, pokud budou chtít, budou moci taky udělat titul mistr. Platí plus minus 30 litrů a od příštího roku se jim budou moci pyšnit.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na 17 minut, za chvilečku další osvěžující hit pro dobrou náladu, ale osvěžíme se v úterý 9. června ještě více, jdeme se koupat.
1: Ano, hloupost některých lidí je obrovská a debilita věčná, tak by šel parafrázovat příběh, o kterém vám nyní řeknu. České turistky totiž porušili pravidla v Tatrách a vykoupali se nahé v chráněném horském jezeře. To prostě nevymyslí normální člověk. Zpráva Tatranského národního parku zveřejnila video jejich chování na sociálních sítích. V horských jezerech přitom samozřejmě platí velmi přísný zákaz koupání kvůli ochraně citlivého přírodního prostředí. Strážci přírody upozorňují, že lidé do vody zanáší například opalovací krémy, deodoranty nebo repelenty, které škodí místním živočichům, a proto je vše samozřejmě striktně zakázáno. Tyto látky mohou narušovat jejich vývoj i rozmnožování. Za porušení pravidel hrozí na místě pokuta až do výše 300 €. Ve správním řízení může sankce dosáhnout více než 3 300 €, tedy asi 80 000 Kč. Možná této pokuty dosáhne právě ten postih pro tyto dvě české turistky. Správa parku zároveň vyzvala návštěvníky, aby nevstupovali do pleza, drželi se vyznačených turistických tras. Připomněla taky, že Tatranská jezera patří mezi jedinečné horské ekosystémy, které vyžadují maximální ochranu. Podobný případ řešili úřady už před 3 lety, kdy za koupání v chráněné části Tater dostala pokutu tehdejší slovenská poslankyně Romana Tabáková. Teď se k ní tedy připojují české turistky, které doufám, jako budou popotahovány pořádně, a já bych jim napařil minimálně tu nejvyšší možnou pokutu.
2: Pořiďte si velké 7-místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
2: Ahoj děti!
3: Jdeme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
5: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
4: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
6: Vidíme se na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
7: Hledáme šikovného truhláře pro zakázkovou výrobu a montáž nábytku ve Svatobořicích Mistříně. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Dále přijmeme pracovníka na přípravu výroby, tvorbu vizualizací a komunikaci se zákazníky. Možnost práce z domova i na poloviční úvazek. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 608 848 597. Opakuji, 608 848 597.
8: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
9: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Hezké úterní ráno, Moravo, minutku a bude 8:30.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: V Hodoníně se znovu objevili podobní prodejci, přestože město tento způsob prodeje zakázalo už v roce 2010. Podle informací z jednoho z domů na sídlišti Jihovýchod nabízel muž změnu dodavatele energií. Městská policie upozorňuje, že podobné návštěvy jsou dnes spíše výjimečné, ale stále se mohou objevit. Strážníci doporučují s prodejci nejednat a nic nepodepisovat pod tlakem nebo přímo ve dveřích. Dostupné bydlení ve Zlínském kraji bude hlavním tématem konference, která se uskuteční 11. června v Baťově institutu ve Zlíně. Odborníci, zástupci samosprávy soukromého sektoru budou hledat možnosti, jak urychlit výstavbu bytů a zlepšit nabídku bydlení.
13: Rádio Jih. Počasí.
14: V Brně aktuálně 20 stupňů, 21 hlásí Louka, Bole, Radice a Šlapanice.
13: Rádio Jih. Doprava.
12: A znovu taky na cesty i na dálnici D2 mezi 25. a 14. kilometrem ve směru na Brno. Probíhá údržba vozovky v levém pruhu. Projíždějte opatrně. Připomínáme, v Břeclavsku v Kosticích v Břeclavské ulici došlo ke srážce dvou osobních aut. Projíždí se jedním pruhem a ještě do Uherského radnice.

0: Raní z Děrádech, Milky, Just the way you are, čas 8.37, čas v útry 9. června na slibovanou soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Tak volejte na 518-345-678, máme pro vás další vstupenky na Vinařská 50 Fest, jež se uskuteční v sobotu 27. června v Kobylí a bude to pořádný nářez, živě vystoupí Mackey Tribute, AC.cz, tedy Top AC/DC Tribute Show, Mechanic, Highland a večer uzavře s afterparty DJ Pepe. Více na vinařská50fest.cz. 518-345-678, telefonní číslo k nám sem do studia. Jedenas někomu z vás budeme po dobu 30 vteřin podávat velmi jednoduché otázky. Uničení tak nejde o správné odpovědi, ale o to dávat si pozor na jazyk, které neodpovídat ano anebo ne. Troufne si někdo? Dobré ráno komu? Tutkošovi zdravíme. Dvě vstupenky na Vinařská 50 Fest ve hře. Kdybyste měli v sobotu 27. června čas zapařit si v Kobylí, máme pro vás připraveny, takže by tentokrát taky ne, tak to zkusíme do třetice. 518-345-678. Soutěž Dejte si pozor na jazyk čeká na někoho z vás. Dobré ráno Tutkošovi. A máme tam nějaké číslo, tak snad, že by se to podařilo tentokrát, zkusíme to ještě jednou. Halo, halo, slyšíme se?
2: Dobrý den, to je Ondra z Velký Karlovic.
0: No paráda, my tě zdravíme, ahoj, jak se máš?
2: Ahoj, výborně.
0: No tak to je dobře, pravidla tobě jsou více než jasná, takže startujeme a ptáme se rovnou, zdali pak jsi byl někdy u moře?
2: U moře jsem kdysi dávno byl.
0: A líbilo se ti tam, že...
2: Líbilo se u moře velice výborně.
0: A jsi se tam opálil?
2: Opaloval jsem se na sluníčku každý den.
0: A nespálil ses?
2: Natíral jsem se krémem.
0: To je dobře. A prosím tě ještě prozradit, jestli jsou oceány slané. Stačí odpověď ano nebo ne? Ne, dávej si pořád pozor na jazyk, takže jsou oceány slané.
2: Oceány jsou slané.
0: No tak to je paráda. Tak moc děkujeme a blahopřejeme. Dva lupeny na Vinařská 50 Fest jsou tvoje. Užij si to tam. Měj se hezky a zase někdy. Ahoj, čau. Teď už v ranní jízdě mám draže.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po 8:45, Dua Lipa, Elton John, co nevidět Lady Gaga. Teď v úterý 9. června ještě jednou v ranní jízdě k našemu rannímu tématu. Bereme to automaticky, ale přesto se zeptáme asi na to nejjednodušší otázku. Vlastně jsme vám ji nikdy nepoložili v ranní jízdě rády v rámci ranního tématu. Proč dneska ráno vstáváte?
1: Napsala Hanka, proč vstávám? Protože musím, nějaké povinnosti do práce.
0: Co Jitka, dobré ránko, proč po ránu vstávám? No protože manžel každé ráno chystá vynikající snídaní, krásný den všem, Jituško, tak to máte parádní, to je fakt důvod, proč vstávám.
1: To má někdo zařízené, Jana napsala, bo musím do práce, ale díky za každé nové ráno a zdravím všechny kolegyňky z Charity a hezký den všem.
0: Přidává se k radnímu tématu i Valerie, dnes ráno vstávám, protože musím odvést dítě do školky a taky jedu konat dobrý skutek v podobě darování krve. Krásný den vám všem a děkuji, že tak krásně hrajete. Tak Valerie, moc děkujeme a klobouček dolů před tím darováním krve.
1: To rozhodně ano. A já napsala dobré ráno, tak já vstávám do práce a každé ráno od pondělí do pátku a tímto pozdravuju mé kolegyně na anestezii a ARO oddělení nemocnice v Hodonině a ještě moju kolegyňku, která si to včil zkouší z druhé strany, jak pacientka na neurologii v Kyjově. Pěkný den všem.
0: Přemyslově rozumím, píše dobré ráno. Původně jsem to chtěl natáhnout do zítřka, ale pak jsem si vzpomněl, že mám hypotéku.
1: No a s humorem sobě vlastním to bere i Marty, ten napsal zdar Luke a Peťo, tož protože jsou sám sobě šéfem a nedokážu přesvědčit sám sebe, že sami nechce a že prachy dojdou na konto sami. A hlavně moje generální šéfová potřebuje nové auto.
0: Tak Marty, moc děkujeme, zdravíme, 11 minut před 9. hodinou s úterní ranní jízdy Lady Gaga.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou. A

0: odešel, Zára odešel, Kevin Harris ve finále úterní radní jízdy, po deváté na rádu je Avril Lavigne. Kapela Krišto. Nebo Miley Cyrus. Ve Zlíně se bude na konferenci jednat o výstavbě nových bytů. Jednání totiž není nikdy dost. Více proto o tom prozradí úterní Jihomoravské zprávy rády dnes s datem 9. června a taky prozradíme, jak dnes bude. Letní teploty ano, sluníčka prý příliš užívat nebudeme.
1: Vyhrajte s rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu.

0: akce Země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Nechcete jen plnit úkoly, ale být tím, kdo práci organizuje a vede ostatní? VHS Břeclav hledá parťáka pro vedení pracovní čety. Pokud máte řidičský průkaz skupiny B, vyučení ve stavebním nebo technickém oboru a organizační schopnosti, může to být příležitost právě pro vás. Přidejte se k nám. Napište na personalni@vhsbřeclav.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
6: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
7: Je 9 hodin, hezké úterý.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Hodonín varuje před podomními prodejci a ve Zlíně se bude na konferenci jednat o výstavbě nových bytů. V Hodoníně se znovu objevili podomní prodejci, přestože město tento způsob prodeje zakázalo už roku 2010. Podle informací z jednoho z domů na sídlišti Jihovýchod nabízel muž změnu dodavatele energií. Městská policie upozorňuje, že podobné návštěvy jsou dnes spíše výjimečné, ale stále se mohou objevit. Strážníci doporučují s prodejci nejednat a nic nepodepisovat pod tlakem nebo přímo ve dveřích. Pokud by návštěva přerostla v nátlakové jednání, mají lidé kontaktovat policii nebo městskou policii. Dostupné bydlení ve Zlínském kraji bude hlavním tématem konference, která se uskuteční 11. června v Baťově institutu ve Zlíně. Odborníci, zástupci samosprávy soukromého sektoru budou hledat možnosti, jak urychlit výstavbu bytů a zlepšit nabídku bydlení v regionu. Kraj trápí nejen nedostatek nových bytů, ale také odliv mladých lidí z menších měst a obcí. Diskuze se zaměří například na nájemní a družstevní bydlení, využití nevyužívaných areálů nebo rychlejší přípravu stavebních projektů. Pořadatelé věří, že podobná řešení mohou pomoci rozhýbat bytovou výstavbu i mimo největší města regionu.
8: Počasí.
7: Už je to tak, dnes nás čeká převážně oblačná, zatažená obloha. Ráno a dopoledne se místy může objevit slabý déšť. Kolem poledne ale začne od jihozápadu přibývat přeháněk a bouřek, které mohou být i silnější. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na příjemných až letních 28 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně na 27 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. No a večer budou srážky postupně slábnout a místy se změní spíš na občasný déšť. Přidáme pohled 2,5 minutky po 9. hodině na aktuální teploty. Veselí nad Moravou, Žádovice, Kostice 22, Napajedla 23 stupňů Celsia.
0: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: A znovu taky na cesty na trase z Veselí nad Moravou směrem na Uherský Brod na průjezdu Slavkovém probíhá údržba vozovky. Projíždějte opatrně a počítejte s možným zdržením. Připomínáme, v Brně v Bíteřské ulici u křižovatky s ulicí Kamenice směrem do centra stojí v levém pruhu porouchané vozidlo. Projíždějte taktéž opatrně. Šťastnou úterní cestu.

0: Joe Chesra na jihu v úterý 9. června, 10 minut po 9. hodině končí své vystoupení a za chviličku Krištof, zůstaň tu se mnou a jsem velmi rád, že tu se mnou je i Verča, tak hezké úterní dopoledne.
1: Ahoj.
0: Tak víme, že jsou příběhy úsměvné, jsou příběhy srdcervoucí, jsou barzjaké příběhy, ale pak jsou příběhy na světě, které jsou až neuvěřitelné. Mám za chviličku nabídneme jeden případ, jeden příběh. Si říkáme, že to snad se nemohlo ani stát, ale stalo se.
1: A tak jako nemůžeš nám trošku prozradit.
0: Myslím si, že usmějeme se u toho, rozhodně nechceme nic plačícího, nic se slzíčkami. No. Bude to prostě svým způsobem i prča.
1: Tak jo.
0: No ale fakt jako... A neuvěřitelné, jakože vůbec někomu může něco takového projít, ale tak stane se.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9 hodin 19 minut, Sophie Ellis Baxter, za chviličku Miley Cyrus a nebo Beyoncé, a teď k tomu příběhu, u kterého si řeknete, tak toto snad ani není možné, to se fakt jako stát nemohlo, to jste si vymysleli. Ne, nevymysleli, možná by to mohl být scénář nějakému filmu, ale v Brazílii zatkli 37-letou ženu, která se údajně více než rok vydávala za 12-letou dívku a přesvědčila jeden pár, aby se oni starali jako o dítě, že ona jako prostě nemá rodiče a kde si cosi, k udržení své identity používala dudlíky, kojenecké láhve i dětskou deku. To jí všechno stačilo k tomu, aby více než rok předstírala, že jí je 12 let, a to všechno, protože viděl jsem fotku, jako na 12 nevypadá, ale ona to všechno vysvětlovala zdravotními problémy, že jako stárne mnohem rychlejš. Jako přiznám se, že znám pár holek, tak minimálně jednu, které vypadají extrémně mladě až dětsky, jako třeba ty, že?
1: Yeah.
0: Tak kdyby tě to jako, tak tebe bych to možná zežrala i s navijákem, že bys řekla, že je ti, já nevím, třeba 14 nebo něco, jo? Ale zrovna u tady té fifleny, kterou tam vidím, tak jako, no ty rodiče na to přišli samozřejmě po nějaké té době a
1: počkej,
0: nevím teda, jakým způsobem na to došli. A teď ji teda zatkala brazilská policie a budou to nějakým způsobem vyšetřovat.
1: Jako počkej, ale tam je spousta jako věcí takových nejasných, jo? Tak v 37 děláš, že je ti 12, tak ty lidi, u kterých to dělala, oni byli jako v pohodě, nebo?
0: No tak někteří říkají, že byli asi stejně retardovaní ti náhradní rodiče jako ona, že tomu jako uvěřili, ale zase tak měli třeba velké srdíčko, rozumíš, zžililo se jim,
1: dobře.
0: Tak prostě si víš, že v té Brazílii je to takové, nebo takové, když tam vidíš někde ty slamy jednou s druhým, prostě tak si řekli, ježiš, voda opuštěná chudina holčička, ona tam ještě brečela, že teda jako má nějakou nemoc a rychle stárne. Známe asi ten film Případ Benjamina.
1: Batna.
0: Ano, Batna, děkuju. Jo, kdy to zas taky v podstatě něco obdobného, že?
1: No ale počkej, tak když přestírala, že jí 12, tak prostě tam ten dudlík. Vy ve 12 nenosí žádné dítě dudlík.
0: No však jsem ti říká, že byla lehce toto.
1: Jo, i lehce toto.
0: Momentálně zaostalá chudina.
1: Ty kráso.
0: A tak co chceš jako v 37, jak se chceš jinak dostat do dětské kůže, nebo přesně že ti je 12, než aspoň třeba tím dudlíkem a tou lahvičkou na to pití. A dětskou dekou, no tak ježišmarja, dětská deka, jako, no tak co,
1: ty
0: co tam dělá,
1: kráso.
0: Jako Bleska McQueena namalovaného místo Toma Jerryho, nebo co, chápeš, jako jo.
1: Takže hej, tak i to je úlet.
0: Taky jsi teda řekla, že se toto vůbec nemohlo stát, že?
1: No.
0: Stalo se. No a kdyby Guinnessova kniha rekordů zapisovala i takovéto věci, tak si myslím, že jí věnují jednu celou A4.
2: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio.

0: Muzika z let 90. na rádiu Corona The Rhythm of the Night. Zdravíme Pavla, který nám píše: dobrý den, jedna aktuální dopravní D55, nájezd od Zlína směr Hulín Přerov, je odstavený kamion, ze kterého vypadl materiál až do levého pruhu, zatím bez policie. Tak Pavle, díky za info a na cestách buďte velmi opatrní. A teď už je čemu příjemnějšímu.
1: Vyhrajte s rádiem Jich a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva.
0: Tak jdeme si zvelebit ten náš domeček, tu naši zahrádku, předzahrádku nebo klidněji byteček. Ve vysílání rádia Jich soutěžíme o poukaz v hodnotě 10 000 korun a to na nákup obkladů, dlažeb a kameniva z prodejny Stonetra ve Vrádišti u Skalice.
2: A stačí, když si tipnete, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti.
0: Tak si to jenom zkuste, jestli jste někdy, někde něco takového nakupovali, takové ty nášlapné kameny třeba do zahrady, tak o, to je ale macek, ten váží. A teď potom, když vidíte, kolik tam toho mají, to teda musí být pořádná váha. Váš tip si zaznamenáme a v pátek 12. června se pak v dopoledním vysílání po 9. hodině uskuteční velké finále. Pokud váš tip bude mezi 10 nejbližšími a uslyšíte své jméno a příjmení, volejte pak do studia rádia Jich. Pokud se dovoláte jako první, získáte poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva z prodejny 100 metra ve Vrádišti u Skalice. Všichni víme, co to dneska stojí, ale za 10 papírů už si to uděláte.
2: To
0: fakt
2: pořídíš.
0: Krásné.
2: No a typovat můžete právě teď na naší lince 518-345-678 a než nám zavoláte, tak vám napovíme, že jde o tuny, jo? Je to v tunách. A za to, když zavoláte a typnete si, tak pro vás máme i takový bonus za to, že jste se dovolali. A to jsou okrasné kameny pouštní růže od Stonetra.cz.
0: Vypadají fantasticky. Tak, 3, 2, 1, včíl, 5, 1, 8,
2: 3, 4, 5,
0: 6, 7, 8, koho pak máme na drátku, hezké dopoledne.
3: Na zdraví, kluci, nejlepší rádio, jo, cipni si.
0: Nazdárek, makaronku, jak se máme?
3: No, na houby marodím.
0: Ajajajaj, a on zase už můžeš přemýšlet, kam bys to, ty obklady, tu dlažbu nebo to kamenivo dal, že?
3: No, samozřejmě.
0: Tak zaprvé už blahopřejeme, získáváš od nás bonus, získáváš okrasné kameny pouštní růže od Stonetra.cz. No a teď pojďme na ten tip.
3: No, já bych řekl tak, co já vím...
0: No, ale není to moc, čověče.
3: No, právě.
0: Ale bacha, zase by toho nebylo málo.
3: No, však právě. No, já si myslím, že nějakých 73
0: 73 tun?
3: 75 tun, ano.
0: 75. Kolik

0: veze kamion?
1: 24.
0: No, kolik těch kamionů tam mají? Hodně. Dobrá,
1: no, hodně.
0: 75 tun, jo, píšeme.
1: Ano.
0: Super, tak moc děkujeme za tip. V pátek 12. června možná i ty budeš ve finále hrát o 10 000 korun. Každopádně bonus už je tvůj, kameny pouštní luže od stanetra.cz. Tak zůstám prosím pěkně na drátku, měj se hezky a brzké uzdravení přejeme.
1: Děkuju moc.
0: Taky za chvíličku pošleme vitamínky, víno od kapely Činasky.
2: A poděkujeme taky partnerovi soutěže, kterým je
0: stonetra.cz ve Vrádišti u Skalice.
2: Je to tak, soutěžit můžete o výhru taky na našem webu www.radiojich.cz a nebo na našem Facebooku Radiojich.
0: Je to tak, nefunguje to jen přes linku 518345678. Těch šancí, kde se dostat těm prachům té výhře, máte celou řadu.
3: Poslouchejte Rádio.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000. Člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Společnost Speciál Turbo z Prušánek. Autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: se svojí zpěvačkou, 2:45. Za chvíličku z úplně jiného soudku muzika, Bruno Mars.
1: Říkal jsi, nebo prostě někdy jsi určitě použil takovou tu větu, ježišmarja, tak teďka budu chodit kanálama.
0: No, já asi jo.
1: Asi jo? No, tak normálně, tak my to řekneme vždycky tak jako obrazně, jenomže v New Yorku je to teďka jakoby normálně, jako reálně. Tam bezpečnostní kamery v Brooklynu a Queensu třikrát v noci během týdne zachytili skupiny lidí, jak vylezají z kanalizačních poklopů uprostřed silnic. Prostě s čelovkama. Jednoho z nich málem přejelo auto. No a policie to prostě furt zkoumá a jako teda hlavní teorii mají, že ti lidi prohledávají kanalizaci a hledají v ní nějaké jakože cenné předměty.
0: Aha, že by někomu, ale... když byl na WC, spadl třeba jako třeba zlatý zub do mísa nebo něco takového. Jako, mm-hmm.
1: Nikoho zatím nezatkli, ujišťují jako veřejnost, že nehrozí žádné nebezpečí. Ale tak jako být teďka v New Yorku, tak si asi dám pozor, na který kanál šlapu. Víš,
0: já jsem si myslel, že to jsou lidi, kteří něco udělali špatného a řekli si, tak teď budu chodit kanálama a vzali to doslova do písmene,
1: no,
0: víš, jako.
1: Tak je to možné, člověče.
0: A nebo si teď říkají, je, co to tam plave, to jsou Onda 3, ne, to jsou Píp 3.
2: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
2: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů.

0: O tom budou dnešní humorovské zprávy rádia Jih v podání Petra Jindry. Hezké dopoledne.
1: Vyhrajte s rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do

0: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Aleš Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na alešžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
1: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.

0: července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený. Eva Farná. Dimitri. Rybičky 48. Traktor. No Name. Desmod. A desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora. Podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
2: Máme 10 hodin a z rádia jich přejeme krásné úterý.
12: Rádio jich. Jihomoravské zprávy.
13: Břeclav opravuje chodník na ulici na Valtické a Otrokovice budují nové zázemí ve sportovním areálu Trávníky. V Břeclavě odstartovala oprava chodníků na ulici na Valtické od křižovatky s ulicí Hlavní. Práce mají zvýšit bezpečnost chodců a zlepšit vzhled této části města. Oprava za bezmála 1 milion korun potrvá do konce června. Řidiči, chodci by proto měli dbát zvýšené opatrnosti. Ještě letos by na ní měla navázat oprava vozovky, kterou od křižovatky s ulicí Hlavní až k železničnímu přejezdu plánuje ředitelství silnic a dálnic. V otrokovickém sportovním areálu Trávníky pokračuje výstavba nového sociálního zázemí pro sportovce i návštěvníky. Na konci minulého týdne byla pomocí Jeřábu osazena modulární část stavby a nyní navazují další práce. Nový objekt nabídne šatny, toalety, umyvadla i sprchy pro ženy a muže. Město na projekt získalo od Zlínského kraje dotaci 1 milion korun. Celkové náklady dosahují zhruba 2 milionů 700 tisíc korun. Dokončení stavby je plánováno během letošních letních měsíců.
12: Rádio Jih. Počasí.
2: Dneska očekáváme převážně oblačno, během dopoledne může na některých místech občas i zapršet. Deště a přeháněk ale začne přibývat kolem poledne a během odpoledne očekáváme taky bouřky. Teploty ale vysoké, 25 až 28 stupňů v Jihomoravském a 24 až 27 ve Zlínském kraji. Aktuálně Žarošice a Dolní Věstonice hlásí 21, Břeclav 22 a Staré Město u Uherského Hradiště 23 stupňů Celsia.
0: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
12: Rádio Jih. Doprava.
2: Zdraví.

pokračování a později asi klidu materiálu, tak aktuálně auta sjíždí u Otrokovic, sjezd na Zlín, tak s tím počítejte.

Z rádia jich přejeme hezké dopoledne. Z muziky nás za chviličku už čeká Mikolas Josef a nebo kapela Miraj. No a něco čeká taky řidiče ve Vracově. Ve Vracově se totiž chystá změna, která má

0: k radosti. Po dlouhých jednáních se město konečně dočká zpomalovacího ostrůvku na příjezdu od Vacenovic. Jeho úkolem bude přimět řidiče, aby do Vracova vyjížděli pomaleji a bezpečněji. Stavba začne už brzo, 7. července, a hotová by měla být zhruba do poloviny srpna. Investice vyjde přibližně na 3,1 milionu korun. Město zaplatí jenom nové veřejné osvětlení a nasvícení ostrůvku. Řidiči ale samozřejmě během prací musí počítat s menším omezením. Doprava bude v místě řízená kyvadlově pomocí semaforů. Takže vedení města prosí o trpělivost a taky o respektování dopravního značení. Tak bude to něco málo. Přes měsíc to se dá vydržet. My do Vracova každopádně gratulujeme, že se podařilo dohodnout po těchto dlouhých jednáních. No a posíláme nejenom do Vracova, už za moment 90-kové To the Moon and Back.
1: Pořiďte si velké 7-místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: že máte s rádiem jich pohodové úterní dopoledne. K další dávce té pohody nám dopomůže samozřejmě další muzika. No a nevěřili byste, ale normálně může být nedostatek autobusů. Vypadá to, že na Jižní Moravě letos může být plánování školního výletu větší dobrodružství než samotný výlet. Regionální autobusy jsou před koncem školního roku totiž téměř beznadějně plné. Podrobnosti k tomu nabídneme tady u nás na rádiu jich už do několika málo minut. Hezké dopoledne.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
0: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
2: Hledáte program pro děti na léto?
3: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
2: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
4: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
5: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
6: Máte šikovné ruce a baví vás práce se dřevem? Nová moderní společnost Matona Design ze Svatobořic Mistřína hledá šikovného stolaře nebo posilu do výroby. Přidejte se k týmu, který tvoří kvalitní nábytek a designové výrobky. Nabízíme dobré platové podmínky. Více informací na telefonu 733 680 377 nebo e-mailu vedchy@matonadesign.cz.
7: Ranní káva v příjemném stínu, večerní posezení, i když začne pršet.
8: To vše nabízí bioklimatická pergola z e-shopu Okna Macek. Díky naklápěcím lamelám si sami nastavíte slunce, stín i ochranu před deštěm. Moderní hliníkovou pergolu navíc snadno sestavíte sami za jediný den. Skvělá cena a doprava zdarma až k vám domů. Proměňte svou terasu v pohodlné místo pro každý den na e-shop.oknamacek.cz.
9: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně Skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Léto volá, voda.

zařídit červnové výlety, tak je možná čeká nečekaný problém. Krajský koordinátor dopravy Kordis totiž eviduje téměř dvojnásobek žádostí o přepravu skupin než loni. No a autobusy už na to kapacitně nestačí. Třeba v Šidbořicích zatím deváťáci vůbec neví, jestli se na výlet do Křižanova dostanou podle plánu. Potřebují totiž autobus do Hustopečí, odkud jim potom jede přímý vlak. Takže škola teď čeká, jestli Kordis schválí přepravu 25 žáků. Podle dopravního koordinátora jsou regionální autobusy ve všední dny až do 25. června pro větší skupiny prakticky vyčerpané. Nasazené jsou všechny vozy i řidiči. Školy tak teď hledají náhradní řešení, buď zaplatit soukromého dopravce, což může výlet výrazně prodražit, anebo požádat o pomoc rodiče. Kordis teď všechny žádosti prověřuje a tam, kde to jde, doporučuje využít vlaky. I železniční dopravci ale potvrzují, že zájem o skupinové cestování před prázdninami výrazně roste.

0: budeme držet pěsti, ať to vyjde, ať všichni, kdo měli nebo mají slíbený výlet, se na něj taky dostanou. No a teď už na celou jižní i jihovýchodní Moravu posíláme Veronu se songem Náhodou.
1: Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Rohatec bude v červnu patřit mladému fotbalu. Pedro Cup Rohatec nabídne napínavé zápasy mládežnických týmů i program pro fanoušky. V sobotu 13. června se představí kategorie U9 v rámci Trecha Cupu. V neděli 14. naváže U11 Mstav Cup a o víkendu 20. a 21. června vyvrcholí turnaj U13 Pluska Cup. Ve všech hracích dnech dorazí i influencer Martin Hrabina. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cimbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Ferbifest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tubatanka, Harley, Alkohol, Zoči Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz. Největší open-air akce na Kyjovsku Euphoria Party se koná v pátek 19. června v Kyjově. Začátek je v 8 večer v areálu bývalé mlékárny. Čeká vás obrovská stage, špičkový zvuk, světelná show, skvělý bar a 5 DJů. Za mixem to rozbalí DJ Andrew Melk, PM DJs a DJ z Giblo. Přijďte zažít noc, na kterou budete dlouho vzpomínat. Obec Šardice vás zve na oslavy 740 let od založení obce. Od 12. do 14. června vás čeká víkend plný zábavy. V sobotu folklorní pořad Rok na dědině, mužské sbory a večer šardický nářez s kapelou Queenie. Neděle nabídne dětské atrakce a přehlídku dechových hudeb. Většina programu zdarma. Více informací na šardice.cz. Přijeďte s námi slavit do Šardic.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: obkladů, dlažeb a kameniva.
1: Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti.
0: Tipovat můžete.

0: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
1: Nepoznávám své známé v dálce.
0: Vidím to na žejdla.
2: Při čtení se mi mlží písmena.
0: Vidím to na žejdla.
3: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
0: Vidím to na žejdla.
4: Při řízení mám neostrý pohled.
0: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla. Редактор

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
3: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiprout. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
4: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Máme přesně 11 hodin z rádia, jich přejeme krásné dopoledne.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Bzenec získal dotaci na digitalizaci úřadu a ředitelství silnic a dálnic omezí provoz na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně. Město Bzenec získalo dotaci ve výši 3 milionů 300 tisíc korun na zavedení nového softwaru a rozšíření online služeb pro občany. Součástí projektu je také portál občana, který usnadní vyřizování některých záležitostí s úřadem. Dotace pokryla většinu nákladů na modernizaci a zefektivnění práce městského úřadu. Silničáři pokračují v přestavbě vytížené křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně, kde jsou hotové základy i spodní části nových mostů. O víkendu 13. a 14. června bude dálnice D2 v místě křížení z D1 zúžena na jeden jízdní pruh v každém směru kvůli osazování nosníků. Stavbaři nyní pracují na zemních tělesech a nosných konstrukcích. Dokončené jsou také přeložky sítí a demoliční práce. Přestavba za 3,2 miliardy korun potrvá do listopadu příštího roku a přinese rozšíření D1 na 6 pruhů i bezpečnější uspořádání křižovatky. Místem denně projede až 80 tisíc aut a ředitelství silnic a dálnic vyzývá řidiče k opatrnosti a plné pozornosti při řízení.
11: Počasí.
10: Na jihu i jihovýchodě Moravy očekáváme převážně oblačno. Během dopoledne může na některých místech občas i zapršet. Deště a přeháněk ale začne přibývat kolem poledne a během odpoledne očekáváme taky bouřky. Teploty 25 až 28 stupňů v Jihomoravském a 24 až 27 ve Zlínském kraji. No a v tuto chvíli, to znamená 2 minutky po 11. v Racov a Kyjov měří 22, Pasohlávky 23 a Otrokovice 24 stupňů Celsia.
13: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
11: Rádio Jih. Doprava.

0: obnovil lavíček na Masarykově náměstí a pokračovat v této zvelepovací činnosti budou i na dalších místech. Podrobnosti prozradíme tady na Rádu Jih už za malou chvíli. Do té doby posíláme další hity pro dobrou náladu, mezi nimi Kato a Coldplay. Tak mějte hezké úterý, ať už jste v práci, na cestách nebo doma.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dopoledním vysílání Rádia Jih Rádia Žimora, jsme si hráli Coldplay, Sky Full of Stars, no a město Kyjov oslaví letos 900. výročí od první písemné zmínky a náležitě se na tuto velkou událost připravuje. Třeba kompletní renovací laviček na Masarykově náměstí, technické služby jednotlivé lavičky demontují, v dunách rozeberou, ošetří, natřou a poté je v plné kráse vrátí na původní místo. V současné době je opraveno přibližně 80 laviček z celkového počtu 100 kusů. Skvělou zprávou pro všechny Kyjováky i návštěvníky města je fakt, že oprava městského mobiliáře bude pokračovat i v dalších částech, tedy po celém Kyjově. Z rádia jich zdravíme pracovníky technických služeb Kyjova a aby jim třeba ta dnešní směna rychleji ubíhala, tak posíláme pecku od kabátů a jejich báru. Hezké dopoledne.
1: Pořiďte si velké 7místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

se nám dostal po vlnách rádia jich Rec & Bowman s jeho songem Skin. Dnes máme úterý 9. června a to znamená, že nás čeká další odhalený původu jednoho ze slovních spojení. Tentokrát se podíváme na to, odkud se vzalo spojení okurková sezóna ve smyslu tak trošku mediálním. V létě je prostě obecně tak nějak nouze o různé zprávy, informace a celkově se toho moc neděje a u nás v médiích je to pak trošku na prdlačku, protože prostě nemáme o čem moc mluvit. Tak kde se vzala okurková sezona, to si tady na rádu jich prozradíme už za pár okamžiků.

0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
2: Hledáme šikovného truhláře pro zakázkovou výrobu a montáž nábytku ve Svatobořicích Mistříně. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Dále přijmeme pracovníka na přípravu výroby, tvorbu vizualizací a komunikaci se zákazníky. Možnost práce z domova i na poloviční úvazek. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 608 848 597. Opakuji, 608 848 597.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: můžu tě dostat ze své hlavy. Tak o tom zpívala Kylie Minogue tady u nás na rádu. Jich rádu Jižní Moravě a pojďme na Odkud se vzalo.
1: Odkud se vzalo? Odkud se vzalo? S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku slov, rčení i zvyků. Právě teď na rádiu Jich.
0: Odkud se nám vzala okurková sezona? Překvapivě to není výraz, který by původně souvisel s tím, že na zahradách nám rostou okurky nebo taky nerostou. Původ okurkové sezóny sahá do 18. a 19. století. Tehdy označoval hlavně v Německu období, kdy obchodníci a řemeslníci měli málo práce a vydělávali méně peněz. Původ výrazu je ale ještě starší a pravděpodobně pochází z jidiš, kde označoval čas nouze a starostí. Postupně se toto slovní spojení změnilo na německé označení pro čas kyselých okurek. Právě kyselé okurky byly totiž považovány za levné jídlo, které si lidé kupovali v době, kdy si nemohli dovolit nic lepšího. Okurková sezóna se tak stala symbolem období, kdy je všeho tak nějak nedostatek. V 19. století si pak tento výraz vypůjčili novináři. Během léta totiž utichalo politické i společenské dění. Parlamenty měly prázdniny, soudy nezasedaly a ve městech se dělo méně významných událostí. Noviny tak často zaplňovaly stránky různými kuriozitami a zajímavostmi, protože velkých zpráv bylo opravdu málo. A právě odtud pochází dnešní význam. Když se řekne okurková sezóna, myslí se tím období, kdy je málo důležitých událostí a média obecně složitě hledají témata, o kterých by mohla informovat. No a pak se naskakuje na různé prostě výroky macinků, turků a jiných a je to pak celý takový bláznivý a člověk má pocit, že ten svět se vlastně tak trošku zbláznil, ale není to tak, všechno je dobré a já doufám, že máte hezké úterní dopoledne.
1: Odkud se vzalo? Odkud se vzalo?

tyku všechno nebo nic a bude Eva Farná, která mimochodem letos vystoupí na Cibula Festu. O jehož lístky budeme už brzy tady u nás na rádu jich soutěžit. A ještě dáme i krásku z jednoho půvabného ostrovu Rihanu a Only Girl. Tak hezké úterní dopoledne s rádiem jich.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

úterní 11. hodinu dopolední nám tady u nás na rádu Jich Rádu Žimoravy uzavírá Rihanna Only Girl a další skvělou zpěvačku si dáme hned po 12. Pink You and You Are Hand. Čeká nás také 58letý francouzský DJ Šmaria, toto letí David Guetta a jeho Gone Gone Gone. A zapije i pokáč a takovou jako hymnu pro všichni, co mají doma nějakou tu

0: dnešní jihomoravské zprávy rádia Jih už za malou chvíli. Tak pokud usedáte k obědu, tak dobrou chuť.
1: Vyhrajte s rádiem Jih a Studetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Studetra ve Vrádišti. Tipovat můžete

0: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Aleš Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na alešžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
1: Společnost Speciál Turbo z Prušánek, autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel, přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
2: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.

Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jich.

0: přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Nechcete jen plnit úkoly, ale být tím, kdo práci organizuje a vede ostatní? VHS Břeclav hledá parťáka pro vedení pracovní čety. Pokud máte řidičský průkaz skupiny B, vyučení ve stavebním nebo technickém oboru a organizační schopnosti, může to být příležitost právě pro vás. Přidejte se k nám, napište na personální@vhsbřeclav.cz.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
3: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
4: Posloucháte Rádio Jih, za malou chvíli odbije úterní pravé poledne.
5: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
6: Břeclav opravuje chodník na ulici na Valtické a Otrokovice budují nové zázemí ve sportovním areálu Trávníky. V Břeclavi odstartovala oprava chodníku na ulici na Valtické od křižovatky s ulicí Hlavní. Práce mají zvýšit bezpečnost chodců a zlepšit vzhled této části města. Oprava za bezmála 1 milion korun potrvá do konce června. Řidiči i chodci by proto měli dbát zvýšené opatrnosti. Ještě letos by na ní měla navázat oprava vozovky, kterou od křižovatky s ulicí Hlavní až k železničnímu přejezdu plánuje ředitelství silnic a dálnic. V otrokovickém sportovním areálu Trávníky pokračuje výstavba nového sociálního zázemí pro sportovce i návštěvníky. Na konci minulého týdne byla pomocí jeřábu osazena modulární část stavby a nyní navazují další práce. Nový objekt nabídne šatny, toalety, umyvadla i sprchy pro ženy a muže. Město na projekt získalo od Zlínského kraje dotaci ve výši 1 milionu korun. Celkové náklady dosahují zhruba na 2 miliony 700 tisíc. Dokončení stavby je plánováno během letošních letních měsíců.
5: Rádio Jih. Počasí.
4: Tak během odpoledne by se nám počasí mělo pokazit, to znamená obloha se zatáhne a rozhodně i zaprší. Dnešní maximální teploty dosáhnou v Jihomoravském i Zlínském kraji na 27 stupňů. No a jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli? Z Brna nám hlásíte 22, z Luku 25, no a o stupeň míň pak z Mikulova a také z Dolních Bojanovic.
3: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar Kia.

0: playlistu rádia jejich Maroon 5 a jejich svatební sladká záležitost Sugar. O nových bytech na nové zbrojovce už jste z našeho vysílání rozhodně slyšeli. A otázkou je, kdy se do této brněnské lokality nastěhují první lidé. Za prací už tam vyráží, ale kdy tam budou bydlet, tak na rádu jich už to víme. A za malou chvíli vám to prozradíme. Do té doby z hitů pro dobrou náladu posíláme Pokáčem a také Sugar Babes.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myš.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jich.

0: Na vlnách rádia jich rádia Žimoravy Sugar Babes About You Now a slíbili jsme, že prozradíme, kdy se nastěhují lidé do nových bytů na Nové Zbrojovce v Brně. A pozor, dostanou tato jako krásný vánoční dárek, protože už do Vánoc budou první obyvatelé Nové Zbrojovky bydlet ve svém. Teď se tam aktuálně už pracuje v kancelářích a tak, dochází se tam do práce a Nová Zbrojovka, která je mimochodem známá tím, že onen developer, jak říká náš práva z developer a my říkáme všichni developer, tak ten se tam snaží dělat i různé akce a tak, však jsme vás na spousta z nich už z vysílání rádia jich zvali, tak na Novou Zbrojovku se začne stěhovat už o Vánocích. Tak pokud jste jedni z těch šťastných, kdo se budete stěhovat na Novou Zbrojovku, tak to máte krásné a ať se vám hezky bydlí. Z muziky teď už David Guetta, Gone Gone Gone. Bude také slavná romantiárna z filmu Zrodila se hvězda Lady Gaga Always Remember Us This Way a dáme i něco, co nám rozhodně rozproudí krev v žilách a po třeba těžkém úterním obědě nás to trošku rozjíbe. Five a We Will Rock You.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: slavná kapela Queen v čele s Freddy Mercurym We Will Rock You. V roce 2000 si to vzali do parády 5. Na rádu jich teď vyrážíme do Čejkovic. Protože v Čejkovicích nás v sobotu čeká opravdu velká sportovní sláva. Budou se zde otevírat slavnostně nové fotbalové kabiny a čeká nás už od 3 hodin odpoledne slavnostní a velkolepý program. Co konkrétně, to si prozradíme na rádu jich už za malou chvíli.
1: Poslouchej

0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
2: Máte šikovné ruce a baví vás práce se dřevem? Nová moderní společnost Matona Design ze Svatobořic Mistřína hledá šikovného stolaře nebo posilu do výroby. Přidejte se k týmu, který tvoří kvalitní nábytek a designové výrobky. Nabízíme dobré platové podmínky. Více informací na telefonu 733 680 377 nebo e-mailu vedky@matonadesign.cz.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, údržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.

0: www.klimastyle.cz.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105,1.

0: A krátce po půl jedné odpolední vám tady u nás na Rádu Jih, Rádu Žimoravy, představujeme novinku od kapely Miraj. Jmenuje se Malinovej sirup a je to skvělý letní hit, který nás bude provázet celé léto.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: na úterním odpoledním playlistu Rádia Jih, Rádia Žimoravy, Hunter X Golden. No a my už se společně vydáváme do Čejkovic. Tam to totiž bude v sobotu velká sláva, a to už od 15 hodin tuto sobotu 13. června, protože se tam budou otevírat nové fotbalové kabiny, a to velice slavnostně. Čeká nás prohlídka samotných kabin, ukázky zápasů, slavnostní ceremoniál, vystoupení gymnastek, skákací atrakce zdarma pro děti, zahraje cymbálová muzika kontra a nebude chybět ani dětský koutek s malováním na obličej a také soutěž o ceny. Vstupné je dobrovolné, občerstvení zajištěno, takže pokud máte rádi fotbal, hlavně ten místní, a rádi byste se pokochali novými fotbalovými kabinami v Čejkovicích, tak doražte právě na hřiště v Čejkovicích.
1: Bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Zonentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.zonentor.cz. Festival vín Kyjovska se uskuteční v sobotu 13. června v Kyjově na náměstí Hrdinů a v Městském parku. Na návštěvníky čeká 19 vinařství, téměř 200 vzorků vín, folklorní program i bohaté občerstvení. Od tradičních specialit až po moderní gastro. Začátek je v 10 hodin, od 1 odpoledne vystoupí pěvecké sbory, dětské folklorní soubory i cymbálová muzika Hudci z Kyjova. Více informací najdete na webu sklepykyjov.cz. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cymbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Verbi Fest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zoči Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz. Ochotníci ze Šardic vás srdečně zvou na divadelní komedii Uděláte mě to znova? Představení se uskuteční v pátek 12. června o 8:30 večer ve venkovním areálu za starou školou v Šardicích. Čeká vás večer plný humoru, narážek a skvělé zábavy. Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru pod širým nebem. Vstupné je dobrovolné, občerstvení bude zajištěno.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Úterní poledne na rádu Jich rádu, že Moravy zakončujeme v romantickém stylu s Beyoncé a hitovkou Hello. Po prvé hodině odpolední už Ona lubí pomeranče. Čeká nás také novinkový Kygo. Jmenuje se to Save My Love. A dáme i něco českého a rockového, Rybičky 48. Ředitelství silnic a dálnic omezí provoz na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně. No, žádná skoro nová zpráva by se řeklo, ale co nás tam přesně čeká, to se dozvíme v Jihomoravských zprávách rádia Jich už za malou chvíli. A nezapomeňte, že stále soutěžíme o poukaz v hodnotě 10 000 korun na koupy dlažeb, obkladu a kameniva.
1: Vyhrajte s rádiem Jich a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat může

0: Škyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Agrotek a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Zjistěte více na webu agrotekauto.cz. Opakuji, agrotekauto.cz.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
5: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
6: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte

0: www.italianskoitalianskoitaliansko.com. Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. skvělá-káva.cz.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
2: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
3: Jste s rádiem Jich, odbyla prvá hodina odpolední.
4: Rádio Jich, Jihomoravské zprávy.
5: Bzenec získal dotaci na digitalizaci úřadu a ředitelství silnic a dálnic omezí provoz na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně. Město Bzenec získalo dotaci ve výši 3 milionů 300 tisíc korun na zavedení nového softwaru a rozšíření online služeb pro občany. Součástí projektu je také portál občana, který usnadní vyřizování některých záležitostí s úřadem. Dotace pokryla většinu nákladů na modernizaci a zefektivnění práce městského úřadu. Silničáři pokračují v přestavbě vytížené křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně, kde jsou hotové základy i spodní části nových mostů. O víkendu 13. a 14. června bude dálnice D2 v místě křížení z D1 zúžena na jeden jízdní pruh v každém směru kvůli osazování nosníků. Stavbaři nyní pracují na zemních tělesech a nosných konstrukcích. Dokončené jsou také přeložky sítí a demoliční práce. Přestavba za 3,2 miliardy korun potrvá do listopadu příštího roku a přinese rozšíření D1 na 6 pruhů i bezpečnější uspořádání křižovatky. Místem denně projede až 80 tisíc aut a ředitelství silnic a dálnic vyzývá řidiče k opatrnosti a plné pozornosti při řízení.
4: Počasí.
3: Během odpoledne by se nám počasí mělo pokazit, to znamená obloha se zatáhne, což už se tady u nás v Hodoníně děje a rozhodně i zaprší. Dnešní maximální teploty dosáhnou v Jihomoravském i Zlínském kraji na 27 stupňů. A jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli? Veselý nad Moravou, Lovčice, Brumovice, také Újez u Brna, shodných 25 stupňů.
2: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
4: Rádio Jih. Doprava.
3: Dopravní komplikace máme v tuto chvíli hlášené z Hodonína, konkrétně z Velkomoravské ulice u České pošty. Došlo ke srážce osobního auta s motorkou. Provoz je zde částečně omezený, tak s tím počítejte. Pokud jste za volanty, tak šťastnou cestu.

0: nešvar a to nechuť do práce. Takovej ten stav, kdy jako víte, že byste něco měli udělat a ono se vám to vůbec prostě nechce. No prostě občas máme dny, kdy vstaneme a víme, že to v práci bude opravdu těžké. A teď pozor, proč o tom mluvím? Protože bychom rádi tento nešvar, ne že jakoby spopularizovali, ale rádi bychom jedné naší kolegyni tady u nás v rádiu, bychom ji rádi utěšili, protože ona je to taková špatná, že si jí vlastně nic nechce, že v tom není úplně sama. Takže teď v tuhle chvíli pro vás mám dvě vstupenky, celotřídenní permice na letošní Cibula Fest. Pozor, letošní Cibula Fest, kde vystoupí Marek Ztracený, Eva Farná, Rybičky 48, Dimitri, No Name, Traktor, Desmod, Peter Nagy, Monika Bagárová, Panoptiko a spousta dalších kapel. A k tomu zároveň tyto stupenky obsahují i speciální vstupné na čtvrteční program, kde to bude Back to 90s, to znamená zpátky do 90. let, kde budou East 17, Bad Boys Blue, Luna, Fun Factory, Bonnie M, Verona, Lunetic, Holky a další. Takže pokud chcete dvě stupenky na Cibula Fest, je to jednoduché. Napište mi SMSku nebo WhatsApp zprávu na 606 703 889 a přiznejte se, že v tom naše kolegyně není sama, které se do práce nechce. Takže pokud se vám dneska nechce do práce, můžete vyhrát dvě stupenky na Cibula Fest. Máte na to 6 minut, tak pište.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

úterní odpolední vysílání Rádia Jih, Rádia Jih Moravě, a máme tu takovou speciální soutěž, ještě další zhruba 3,5 minutky bude pokračovat, protože jedna z našich kolegyň má takový trošku kopr a nechce se jí vůbec nic dělat. A tak pro vás máme 2 vstupenky na Cibula Fest. Pozor, to není nějaká jednodenní vstupenka, to jsou

25. července na letišti v Holiči a vystoupí zde, a teď dobře poslouchejte, Marek Ztracený, Eva Farná, Rybičky 48, Dimitri, No Name, Traktor, Desmod, Petr Nagy, Monika Bagárová, ne Petr Nagy, a Petr Nať, pardon, Monika Bagárová, Panoptiko, spousta dalších, a k tomu je tam i ve čtvrtek speciální 90. festival, kde budou East 17, Bad Boys Blue, Luna, Fun Factory, Bonnie M, Verona, Lunetic, Holky a spousta dalších. Pokud chcete ušetřit 4600 jenom za to, že se vám dneska nechce makat, tak se k tomu prostě přiznejte úplně normálně. SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Stačí prosím.

komu když tak za chvilku zavoláme. No a pokud se přiznáte, tak můžete vyhrát 2 vstupenky na letošní Cibula Fest. To aby v tom naše kolegyně Marťa nebyla sama dneska. Tak ji pozdravujeme, no a posíláme kapelu, která na Cibula Festu letos vystoupí. Tady jsou Rybičky 48, Zamilovaný nešťastný.

Na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižimoravy, Rybičky 48, Zamilovaný, Nešťastná, právě Rybičky letos vystoupí na letošním Cibula Festu, který se uskuteční od 23. do 25. července na letišti v Holiči, kde vystoupí taky Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Desmond, No Name a spousta dalších hvězd. Máme pro vás dva lupeny, celofestivalové lupeny, ne na jeden den, ale úplně celofestivalové lupeny v hodnotě 4600 korun. To je aktuální cena lupenů na Cibula Fest, dvou lupenů. A můžete je vyhrát jenom za to, že se přiznáte, že se vám nechce makat. Dáme vám ještě 3 minutky, protože je to úžasný čistý zprávy. A pak už někomu to rozdáme. 606 703 889, napište.

0: Úterním odpoledním vysílání Rádia Jih-Hradec Moravy, kapela Roxette The Look. No a pojďme na finále té soutěže. Už ve studiu vítám i Vojtu. Vojto, hezké odpoledne, ahoj.
1: Nazdar, čau, nebo jak se to tady říká?
0: No, dneska se říká... mě se nic nechce. No ne, tak aby se vám to jakože vysvětlili, a teď prosím vás, ne, že to někdo prásknete, jo. Šéfová nám odjela. Paní řídící odjela a myši mají pre. Ne, samozřejmě to myslíme ze srandy, ale prostě občas jsou dny, kdy se jako nechce, jo. A my jsme tu v těchto chvílích soutěžili o to, že o 2 stupenky na letošní Cibula Fest, kde vystoupí Marek Ztracený, Eva Farná, No Name, Desmod a spousta dalších, prostě je to hvězdně nabité letos. A máme pro vás 2 lupeny za 4600 káče. Teď je to jejich aktuální cena, což je dobrý za nic, za to, že se člověku nechce dělat, že Vojto?
1: No to je jako, to bych si dovedl představit každý den, takhle se flákat a takhle kasírovat.
0: Že jo, no to by bylo úplně výborný. No a popravdě, naší kolegyně se dneska nechce, tak nás napadlo, že jí trošku zvedneme náladu, že jí ukážeme, že v tom není sama, ale že až tak, to je brutální. Mimochodem, děkujeme za všechny zprávy. Vojto, jen tak namátkou jukně, co všechno dorazilo za přiznání.
1: Chodí to z naší strany, chodí to ze slovenské strany, například ahoj Rádio Jih, tak to má šťastie, že se jej nechce len dnes. Mně se totiž nechce stále, pekný deň prajem, Magda. Magdi, ahoj, zdravíme na Slovensko a já se ti taky vůbec nedivím. Já jsem prostě taky člověk, který kdyby mohl, tak se celý život jenom proválí. Každopádně ono to úplně nejde. Přečteme taky vzkaz od Toma, ten píše, tož teda a já se přiznám, že jsou zhnilý jak vandrák v červencu, co už s 50 na krku. No tak otázka, jestli je to hold věkem, anebo prostě povahou, že člověk si rád tak poválí ty vandrácké šunky a místo toho by jenom vyfasoval stupenky. Další vzkaz, tak ten je přímo od Martiny, doufám, že teda ne od té naší, protože to by asi nebylo pěkné, jak ji znám, jak si s ní tady trošku utahujeme, každopádně. Ahoj Kýžani, já jsem dnes tak líná, že nemapkám, ale na Cibula Fest bych moc ráda. Krásný den všem do rádia, přeje Martina. Martino, zdravíme i tebe, přejeme tobě krásný den. No a když se dnes nemaká, tak by se ty Cibula Fest vstupenky mohly rozdávat o 106, s tím naprosto souhlasím. No a ještě se nám ozvala také Míša z Veselí nad Moravou. Ahojky, Rádio Jih, já se dobrovolně přiznám, dneska nebo spíš celý týden se to nějak táhne a vůbec se mi nechce a to máme teprve úterý. No Míšo, tak to přeju hodně štěstí, protože jestli už v úterý říkáš, že se ti to celý týden táhne, tak jako nevím, jestli máš moc pozitivní vyhlídky na celý tento týden.
0: Mimochodem zajímalo by mě, kdo ten kapitalismus jako zaplatí. V tomhle případě. Nikomu se očividně nechce makat, protože jenom během té chvíle, co jsi mluvil, tak další 10 přiznání naskočilo, takže...
1: Ale to je takový to, že na všechno třeba specialistou a pak máš jednoho a druhýho a ti musí dohromady odmakat těch 8 hodin a prohodí si to.
0: Jo, pán je zkušený, ty vrjo, ale to máš dobrý. No, každopádně pojďme to někomu rozdat.
1: No tak, když to říkáš,
0: hele,
1: já je očividně nedostanu, mě si rád nechtě.
0: Řekni, no ty si to musíš odpracovat odpoledne od
1: dvou. No počkej, ale mě se nechce, tak jako...
0: to není můj problém. Nechtít se může pouze Martině a našim posluchačům, to je jednoduché.
1: Výborně, tak já si změním jméno dneska odpoledne.
0: Vojto, umíš napočítat tak zhruba do 150?
1: 1, 8, 12, 154.
0: Výborně, řekni nějaké číslo mezi jednou až zhruba 150 dvěma teď.
1: 73.
0: 73. Dobře, tak zkusíme vytočit číslo, ze kterého přišla zpráva 73, jo? Tak jdeme na to. Něco mluv mezi tím, já neumím dělat dvě věci najednou, já jsem chlap.
1: Zopakuju, že aktuálně soutěžíme o dva lístky na celý festival Cibula Fest, které jsou dohromady v hodnotě téměř 5000 korun. Můj drahý kolega tady aktuálně luští to telefonní číslo, jak říkal, není moc zběhlý v tom dělat dvě věci zároveň. No a my jsme se vás během dnešního odpoledne ptali na to, komu se chce nebo nechce pracovat.
0: Haló, slyšíme se? Haló. Je tam někdo? Haló.
1: Vypadá to, že 73 nebude tím pravým číslem pro dnešní odpoledne.
0: Slyšíme se?
2: Halo, halo.
1: My to ještě zkoušíme, ale
0: ne,
1: zatím
0: tak
1: to vypadá, že dva lístky na Cibula Fest, na celý trojdenní festival Cibula Fest nemají svého majitele nebo majitelku, takže budeme v těch zprávách luštit o něco dál. Máš tam nějaký další číslo, který bys po mně chtěl říct?
0: No, řekni nějaké, na ano, pojď.
1: Tak půjdem třeba 62. 60. Budeme to trochu snižovat. Uvidíme. Každopádně ještě jednou zdravíme všechny posluchače a posluchačky rádia, jich, kterým se dnes v práci prostě nechce makat. My to úplně chápeme, my tu náladu někdy máme úplně stejnou a řekli jsme si, že vám dnešní den zpestříme, že vás rozveselíme a stačilo se jenom přiznat, že se vám nechce, což občas taky není úplně jednoduché, kor když třeba za svými zády máte šéfa nebo šéfovou, tak prásknout na sebe, že vy zrovna vy jste ten líný článek celého fabrikového.
0: Slyšíme se, halo, halo.
1: Tak ale já nevím, jestli ty lístky chcete nebo nechcete, každopádně.
0: Halo, halo.
1: Máme tu
0: nevadí, zprávy, nevadí. Necháme to za chvilku. Necháme to za chvilku, pustíme si muziku a přihlásíme se s někým, komu se dovoláme, OK?
1: Tak jo.
0: Tak jdeme na to. Radio I.

0: jsme se konečně dovolali, tak v tuto chvíli zdravíme na lince Hanču nebo Janču. Hezké odpoledne, ahoj.
1: Pěkný den, tady Janča.
0: Jani, tak Jani, dovolali jsme se kam?
1: Do Hodonína.
0: Do Hodonína, výborně. No a teď bychom jako rádi slyšeli to přiznání, že se ti jako nechce makat.
1: Ano, ano, už máme celý týden.
2: A kde děláte a koho máte za šéfa? Ne, to nám samozřejmě neříkejte, radši pro vaše dobro.
1: V Kyjově, v kanceláři.
0: Hezky, hezky. No, každopádně...
1: Šéfová sedí vedle.
0: Jo, a slyší to mimochodem?
1: Určitě ne.
0: Určitě ne, ona má hodně
1: rádio
0: práce, že?
1: Ano.
2: Ona to musí stíhat za ty, co, kterým se nechce.
0: Ano.
1: A teď se nám chtět bude, máme impuls.
0: A výborně. No a Jani, s kým vyrazíš na Cibula Fest?
1: Vezmu kolegyňku, která si to taky zaslouží.
0: Výborně, a mimochodem z těch všech interpretů, na koho se nejvíc vlastně jakoby těšíš?
1: Na všechny.
0: Jo.
1: Úplně na všechny, ano.
0: Takže čas, Marek Ztracený, Eva Farná, No Name a tak jsou prostě tvoje jako jistoty.
1: Ano.
0: Ano, výborně.
1: První je Marek teda.
0: Á, je mi to jasný, Marek Ztracený. Až ti bude zpívat, tak se nezlob, tak budeš celá rozdojemělá, že...
1: Ano, ano.
2: Hlavně se v něm nestrať.
0: Tak jo, nebudeme vás holky zdržovat od práce, teď už se vám bude chtít, tak ať vám to rychle utíká, díky, že posloucháte rádio. Za chvilku jsou vstupenky v e-mailu, ahoj.
1: Děkujeme, děkujeme, naslanou.
0: Ahoj, ahoj. Mimochodem my vám všem moc a moc děkujeme za všechny zprávy, protože jste nás úžasně pobavili a nadchli jste nás, že se tak krásně umíte přiznat, že se vám nechce.
2: No jo, jenomže oni to tak trochu přenesli na mě, takže já nevím, co tuto v to dnešní odpoledne budu dělat.
0: Vojto, nemáš nárok, ty půjdeš všem příkladem a budeš makat jak divej až do 18. Je ti to jasný?
2: Samozřejmě, já jsem taková lidská fretka.
0: Jo, zdravíme vás, posíláme další hity za chvilku Poetika blízko.
3: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
4: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
5: Hledáte program pro děti na léto?
6: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
5: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
7: Stavíte nebo rekonstruujete? Scháníte nové interiérové dveře? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Interiérové dveře zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme se zárukou 5 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.

0: automatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Slováci!

0: léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Rádio Jih. Rádio Jižní Morava.

0: Krásný dobrý den vám teď už od mikrofonu Rádia Jih naplno přeje Vojta Ošlejšek. Právě já se o vás dnes budu starat až do 18. hodiny. Pojďme ale hezky po pořadě, časomíra totiž ukazuje zhruba 2,5 minutky do 14. hodiny odpolední. No a co je na playlistu? Mimo jiné Joan Osborne, One of Us. Připravena také kaskáda Boy You Turn Me. A aby jsme se měli na co těšit i u české muziky, slibuju, že zahrají taky Kryštof a Srdce být. Už srdce být, jen pro tebe nechám. Připraveny máme i další jihomoravské zprávy Rádia Jih, jak jinak než v režii Petra Indry. Ten nám za chviličku řekne všechny podrobnosti nejen o tom, že Uherské Hradiště obnoví hřiště v rybárnách.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete.

0: servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
1: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
2: Nepoznávám své známé v dálce.
1: Vidím to na žejdla.
3: Při čtení se mi mlží písmena.
1: Vidím to na žejdla.
4: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
1: Vidím to na žejdla.
5: Při řízení mám neostrý pohled.
1: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
0: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibulafest 2026. Největší Československý festival přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený. Eva Farná. Dimitri. Rybičky 48. Traktor. No Name. Desmod. A desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibulafest.eu.
6: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem?
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
12: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
11: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
12: Co si vezmu na sebe?
11: Zalando.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
0: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
16: Jsou 2 minutky po 14. hodině. Díky moc, že stále posloucháte Rádio Jih.
17: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
18: Uherské Hradiště obnoví hřiště v Rybárnách a Státní zdravotní ústav odhalil ve Zlíně nejvíce nakažených klíšťat v Česku. Město Uherské Hradiště zmodernizuje dětské a sportovní hřiště v místní části Rybárny za téměř 2,5 milionu korun. Pískové a asfaltové povrchy nahradí bezpečnější a odolnější plochy z lité pryže, které lépe tlumí pády a usnadní údržbu. Sportovní část areálu doplní nové branky, basketbalové koše i vybavení pro volejbal a nohejbal. Práce potrvají do konce září a po dobu rekonstrukce bude provoz hřiště částečně omezen. Město zároveň pokračuje v modernizaci dalších dětských hřišť a sportovišť v různých částech Uherského Hradiště. Státní zdravotní ústav upozornil, že nejvíce infikovaných klíšťat mezi krajskými městy našel ve Zlíně. Odborníci zjistili, že alespoň jeden původce nemoci mělo 60% testovaných klíšťat a limskou boreliozu přenášelo více než 36% z nich. Největší riziko podle výzkumu nehrozí v lesích, ale v městských parcích a na zahradách, například na Gahurově prospektu, v parku Komenského nebo v sadu Svobody. V lesních lokalitách Zlínského kraje byla nakaženost klíšťat výrazně nižší. Na boreliozu bylo pozitivních zhruba 11% vzorků. Odborníci proto doporučují kontrolovat se po pobytu v zelení i ve městě a připomínají, že ve Zlínském kraji sledují také výskyt klíšťat přenášejících klíšťovou encefalitídu.
17: Radio Jih. Počasí.
16: Zkontrolujeme taky aktuální teploty. Svatobořice, Mistřín, Velké Pavlovice a Uherský Ostroh v tuto chvíli měří 25 stupňů Celsia. U nás v Hodoníně vládne 28. Jak bude na jižní a jihovýchodní Moravě zítra? Podle předpovědi máme počítat se zataženou oblohou a občasným deštěm. Během zítřejšího večera však budou srážky přicházet stále více. V Jihomoravském i Zlínském kraji pak na teploměrech naměříme maximálně 17 stupňů Celsia.
0: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
17: Radio Jih. Doprava.
16: Zdravíme také všechny z vás, kdo jste aktuálně za volantem na dálnici D2 na prvním kilometru směrem na Brno. Dejte pozor na porouchané auto v pravém pruhu. Počítejte se zdržením v koloně už od sjezdu na Modřice. Každopádně nenechte si tím zkazit náladu, mějte hezké úterý a díky, že zůstáváte s Jihem.

0: Jsme moc rádi, že i dnes posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle to je Kaskáda, Boy You Turn Me. Z hitů pro dobrou náladu si za okamžik pustíme taky Drive-by nebo Jubel. Popřejeme ale také dnešním oslavencům, zjistíme, čeho je dnes den a tak trochu se vydáme na moře, tady na vlnách Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Stanislavo, kamarádko naše, rádio jich ti přeje všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a hlavně ať se ti v životě daří, to všechno k tvému dnešnímu svátku. Gratulaci samozřejmě posíláme také tobě, kdo posloucháš rádio jich a dnes, tedy 9. června, slavíš narozeniny, tak všechno nejlepší.

0: Dnes je také Mezinárodní den archivů a rovněž den kačera Donalda. Ano, typujete správně, milionářský skrblík kačer Donald se jako kreslená postava narodil právě 9. června. 63. narozeniny pak dnes slaví filmový pirát z Karibiku Johnny Depp a právě od něj si dáme citát pro dnešní den, proto pozorně poslouchejte. Myslím, že každý je trochu zvláštní. Měli bychom oslavovat svou jedinečnost a nestydět se za ní. Já s tím osobně naprosto souhlasím, každý jsme svůj a tak to má být. No a když jsme u těch pirátů z Karibiku, tak přihodím taky jeden vtípek. Jaký je pirátův nejoblíbenější sport? Veslování. Když není vítr v plavtách, musí zabrat sám.
1: Pořiďte si velké, 7místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

hodonínského studia Rádia Jich přejeme krásné úterní odpoledne v tuhletu chvíli za doprovodu Miley Cyrus a její hitovky Wrecking Ball. Nebude to trvat dlouho a pustíme si také pecky jako Another Night, Fever Dream nebo Call Me Maybe a zároveň vás ještě před 15. hodinou taky pozveme do Břeclavy, konkrétně do chorvátské Nové Vsi, kde se bude konat jeden opravdu netradiční cyklistický závod. Kdy se bude konat a o co přesně v něm půjde, dozvíte se na Jihu.

0: Hi Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike CZ.
1: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
3: Společnost Special Turbo z Prušánek, autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel, přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
4: Ahoj děti!
5: Jdeme na Cibuláčik!
6: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
7: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
6: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
5: Vidíme se na Cibuláčiku!
7: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
8: Stavíte nebo rekonstruujete? Uvažujete o nových garážových vratech? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Garážová vrata zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Se zárukou až 10 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
9: Máte šikovné ruce a baví vás práce se dřevem? Nová moderní společnost Matona Design ze Svatobořic Mistřína hledá šikovného stolaře nebo posilu do výroby. Přidejte se k týmu, který tvoří kvalitní nábytek a designové výrobky. Nabízíme dobré platové podmínky. Více informací na telefonu 733 680 377 nebo i

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, přesně takovouto skvělou hitovku si dopřáváme na frekvencích rádia jich také v úterý odpoledne. No a pokud hledáte tip na pohodovou sobotu, můžete vyrazit do chorvátské Nové Vsi na už 23. ročník takového recesistického závodu s názvem Odušu. Abych to upřesnil, jde o závod kol s pevným převodem, kde nejde jen o sportovní výkon, ale hlavně o dobrou náladu a příjemně strávený den. Start i cíl budou tradičně u hostince u Buvola v chorvátské Nové Vsi v Břeclavi. Prezence začíná v 9 hodin ráno, samotný restart je naplánovaný na 11. hodinu. Startovné to činí 200 korun, mládež do 18 let zaplatí polovinu, takže pokud máte rádi kola, trochu srandy a akce s pohodovou atmosférou, závod Odušu může být příjemným zpestřením tohoto víkendu. Do chorvátské Nové Vsi z jihu všechny moc a moc zdravíme a posíláme Evu Farnou.
1: Vydejte se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Zonentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.zonentor.cz. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Rohatec bude v červnu patřit mladému fotbalu. Pedro Cup Rohatec nabídne napínavé zápasy mládežnických týmů i program pro fanoušky. V sobotu 13. června se představí kategorie U9 v rámci Trecha Cupu. V neděli 14. naváže U11 M-Stav Cup a o víkendu 20. a 21. června vyvrcholí turnaj U13 Pluska Cup. Ve všech hracích dnech dorazí i influencer Martin Hrabina. Obec Šardice vás zve na oslavy 740 let od založení obce. Od 12. do 14. června vás čeká víkend plný zábavy. V sobotu folklorní pořad Rok na dědině, mužské sbory a večer šardický nářez s kapelou Queenie. Neděle nabídne dětské atrakce a přehlídku dechových hudeb. Většina programu zdarma. Více informací na šardice.cz. Přijeďte s námi slavit do Šardic. Ochotníci ze Šardic vás srdečně zvou na divadelní komedii Uděláte mě to znova? Představení se uskuteční v pátek 12. června o 8:30 večer ve venkovním areálu za starou školou v Šardicích. Čeká vás večer plný humoru, narážek a skvělé zábavy. Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru pod širým nebem. Vstupné je dobrovolné, občerstvení bude zajištěno.
2: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
3: Rádio Jih.

0: společnými silami kráčíme na rádiu jejich úterním odpolednem a jenom tak pro lepší náladu si k tomu hrajeme tu nejlepší muziku. V tom samozřejmě budeme pokračovat i za pár minut, tedy po 15. hodině. Přijde se na nás podívat třeba Sean Baker, VIP. Nebudou chybět ani Heleniné oči. A z rukávu vytasím BB Rexu s hitovkou New Religion. Kdo ani vteřinu nezahálí, když jde o novinky z našeho regionu, to je můj kolega Petr Indra, který za moment přinese další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih. Tentokrát se v nich dozvíte mimo jiné třeba o tom, že radní Bzence projednali dodatky ke smlouvám na městské investice. Počkejte si na podrobnosti.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat může

0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
2: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih.

0: měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Nechcete jen plnit úkoly, ale být tím, kdo práci organizuje a vede ostatní? VHS Břeclav hledá parťáka pro vedení pracovní čety. Pokud máte řidičský průkaz skupiny B, vyučení ve stavebním nebo technickém oboru a organizační schopnosti, může to být příležitost právě pro vás. Přidejte se k nám, napište na personální@vhsbřeclav.cz.
2: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Za 10 vteřin odbije 15. hodina, díky, že posloucháte frekvence Rádia Jih.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Radní Bzence projednali dodatky ke smlouvám na městské investice a silničáři upraví křižovatku u Velešovic na silnici 1/50. Radní Bzence na své schůzi projednali dodatky ke smlouvám na městské investice i cenové nabídky na dokončovací práce v rekonstruované mateřské škole v Kasárnách. Součástí jednání byla také prohlídka školky. Radní se zajímali o možnost pronájmu dosud nevyužívaných prostor v budově. Řidiče na silnici 1/50 mezi Brnem a Slavkovem čekají během letních prázdnin dopravní omezení kvůli přestavbě křižovatky u Velešovic. Práce začnou v prvním červencovém týdnu a potrvají 52 dnů. Provoz zůstane většinou zachován v obou směrech ve zúžených jízdních pruzích. Přibližně na týden ale bude nutná částečná uzavírka v jednom směru. Cílem stavby za 18 milionů 300 tisíc korun je zvýšit bezpečnost pomocí nových připojovacích a odbočovacích pruhů i úpravy dopravního značení.
7: Rádio Jih. Počasí.
6: Co nám aktuálně říkají stupnice teploměrů? V Novém Poddvorově hlásíte 26 stupňů, 27 měří Břeclav, Moravská Nová Ves a Vřesovice. Jak bude v našich regionech zítra? Očekáváme zataženou oblohu a zpočátku se bude občas vyskytovat déšť, nicméně srážky budou s přicházejícím časem stále četnější a to až během večera až do noci. To se týče předpovědi pro zítřejší den jak pro Jihomoravský a Zlínský kraj, kde teplotní maxima dosáhnou pouze 17 stupňů.
0: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Zdravíme všechny z vás, kdo jste aktuálně za volantem. Pozor dávejte ve Vyškově v Dědické ulici. Tady na kruháči srazil osobák cyklistu. Počítejte proto s omezením provozu a nohu z plynu. Ať už máte takhle při úterku 9. června namířeno kamkoliv, mějte si jehem šťastnou cestu.

0: 15 hodin, k tomu necelých 9 minutek. Takový je aktuální čas na rádiu Jih v době, kdy nám společnost dělá hitovka Supergirl z dílny dvojce Anna Naklap a Ale Farben. Z muziky už vyhlížím taky Heleniné oči nebo Metafix a hned jak nám právě tahle ta dvojice zahraje, tak se vydáme na Zlínsko. Tam totiž řádil zlodějíček, který kradl peníze tak trochu netradičně. Jak to se dozvíte na Jihu už do 7 minut, tak držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Úterý odpoledne nás na rádiu jich navštívila taky kapela Metafix s peckou Big City Life, no a jednu naopak, řekl bych nezvanou, zlodějskou návštěvu tu měli na Zlínsku. Někdo chodí k automatům na hračky pro plyšáka, jiný hold pro peníze. Právě tento druhý případ řeší kriminalisté v Luhačovicích a Pozlovicích. 33-letý muž v těchto městech podle policie vykradl nejméně 4 automaty na hračky a získal z nich mince za zhruba 8 tisíc korun. Jenomže mnohem větší škodu napáchal na samotných automatech. Poškozené zámky a mincovníky vyčíslil majitel na téměř 30 tisíc, takže se mu to fakt vyplatilo. Muž se ke krádežím přiznal a uvedl, že peníze utratil za alkohol a za cigarety. Pro policisty navíc nejde o neznámého ptáčka, v rejstříku má totiž 4 záznamy, takže kriminalisté ho prověřují i kvůli další majetkové a násilné trestné činnosti. Nyní mu tedy v případě odsouzení hrozí až 2 roky vězení a já se tomu vůbec nedivím, protože když někdo furt nechce si pomoct a neposlouchá zákony, tak co s ním jinýho máme dělat? Na tom prostě není moc co řešit, snad jenom to, že všem slušným lidem teď z jihu posíláme BB Rexu.
1: Pořiďte si velké 7-místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

odpoledne se na rádiu Jih můžete těšit na naši pravidelnou soutěž Tajemný Jih, ve které po celý tento týden hrajeme o dárkové poukazy do rodinného centra Starfit v Hodoníně a Velkých Pavlovicích. Čekají tam na vás kurzy cvičení, plavání i odborná pomoc, například pokud u svých dětí řešíte třeba kulatá záda, špatné držení těla nebo propadlé kotníky. Soutěžit budeme zhruba za půl hodinky, hned po 16, ale ještě předtím pro vás budu mít taky jeden pohodový tip na to, jak strávit nadcházející víkend. Zůstaňte s námi i nadále, ať vám nic z toho neuteče. Poslouchej.

0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000. Člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Sháníte okna, dveře nebo vrata? Přijďte si k nám vybrat. Okna Macek. Největší výběr oken, dveří i vrat za ty nejlepší ceny a se zárukou až 10 let. Zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice. www.oknamacek.cz.
2: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně Skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Po frekvencích rádia jich k vašim uším sviští jedna hudební pecka za druhou, jako třeba teď ta s názvem Runway v podání Lady Gaga a Doji. Každopádně je úterý, takže už se nám začínají objevovat takové ty první myšlenky na blížící se víkend. A já pro vás mám jeden hezký tip na to, jak právě dny volna strávit. Tuto sobotu a neděli 13. a 14. června se v Brně otevřou zahrady, které jsou běžně veřejnosti nepřístupné, a to díky akci s názvem Tajemství brněnských zahrad. Ta letos vůbec poprvé nabídne také městskou hru, při které budete podle mapy skládat příběh a objevovat zajímavá zákoutí města. Zapojí se zahrady slavných vil, zahrada pěti elementů i komunitní prostory, připravené jsou komentované prohlídky, aktivity pro děti i dospělé, bylinkové dny nebo samosběr daných bylinek. A kdo úspěšně poskládá celý příběh, ten získá v cíli malý dárek. Takže pokud si chcete trochu rozšířit obzory hezky na čerstvém vzduchu, neváhejte a o víkendu vyražte do brněnských zahrad, které vás napříč naším krajským městem budou vítat s otevřenou náručí.
1: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Hledáme šikovného truhláře pro zakázkovou výrobu a montáž nábytku ve Svatobořicích Mistříně. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Dále přijmeme pracovníka na přípravu výroby, tvorbu vizualizací a komunikaci se zákazníky. Možnost práce z domova i na poloviční úvazek. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 608 848 597. Opakuji, 608 848 597.
3: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
4: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Hazardní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Dní odpoledne se na rádiu jich nese v duchu hitu pro dobrou náladu a jinak tomu nebude ani po blížící se 16. hodině. Prozradím, že do éteru dorazí Callum Scott s Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody. I wanna dance with somebody. Naše ušní bubínky potěšíme taky Veronou. A návrat do 90. tak přesně proto přijdou Soul Asylum se songem Runaway Train. Co nového na jižní a jihovýchodní Moravě ví a poví Petr Indra, a to v dalších dnešních jihomoravských zprávách Rádia Jih. Tentokrát se dozvíte mimo jiné o tom, že státní zdravotní ústav odhalil ve Zlíně nejvíce nakažených klíšťat v celém Česku.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva.

0: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo s

3. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie Hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky

0: hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží, přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo, u nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
2: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
3: Před malou chviličkou odbyla 16. hodina a vy posloucháte Rádio Jih.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Uherské Hradiště obnoví hřiště v Rybárnách a Státní zdravotní ústav odhalil ve Zlíně nejvíce nakažených klíšťat v Česku. Město Uherské Hradiště zmodernizuje dětské a sportovní hřiště v místní části Rybárny za téměř 2,5 milionu korun. Pískové a asfaltové povrchy nahradí bezpečnější a odolnější plochy z lité pryže, které lépe tlumí pády a usnadní údržbu. Sportovní část areálu doplní nové branky, basketbalové koše i vybavení pro volejbal a nohejbal. Práce potrvají do konce září a po dobu rekonstrukce bude provoz hřiště částečně omezen. Město zároveň pokračuje v modernizaci dalších dětských hřišť a sportovišť v různých částech Uherského Hradiště. Státní zdravotní ústav upozornil, že nejvíce infikovaných klíšťat mezi krajskými městy našel ve Zlíně. Odborníci zjistili, že alespoň jeden původce nemoci mělo 60% testovaných klíšťat a limskou boreliozu přenášelo více než 36% z nich. Největší riziko podle výzkumu nehrozí v lesích, ale v městských parcích a na zahradách, například na Gahurově prospektu, v parku Komenského nebo v sadu Svobody. V lesních lokalitách Zlínského kraje byla nakaženost klíšťat výrazně nižší. Na boreliozu bylo pozitivních zhruba 11% vzorků. Odborníci proto doporučují kontrolovat se po pobytu v zelení i ve městě a připomínají, že ve Zlínském kraji sledují také výskyt klíšťat přenášejících klíšťovou encefalitídu.
4: Rádio Jih. Počasí.
3: Zkontrolujeme také aktuální teploty. 24 stupňů v tuto chvíli hlásí Uherské Hradiště, Ždánice i Slavičín. 28 měří Moravský Žižkov. Jak bude v našich končinách zítra? Podle meteorologů máme očekávat zataženou oblohu a občas se bude vyskytovat déšť. Četnější srážky by měly během zítřka přicházet na celé území až večer a v noci na čtvrtek. Nejvyšší teploty, a to jak v Jihomoravském, tak Zlínském kraji, naměříme na úrovni 17 stupňů Celsia.
2: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar Kyjov a Hodonín.
4: Rádio Jih. Doprava.
3: Jedeme v tom s vámi opatrní, buďte v Brně v Jedovnické ulici u křižovatky se Sedláčkovou. Tady došlo k dopravní nehodě autobusu a skútru. Blokovaný je jeden jízdní pruh a počítejte proto se zdržením v obou směrech. Šťastnou cestu, ať máte s jihem namířeno kamkoliv.
4: Tajemný.
3: Samozřejmě, že je tady tajemný jih, ve kterém dnes a po celý tento týden soutěžíme o dárkové poukazy na službě rodinného centra Starfit, které najdete v Hodoníně a Velkých Pavlovicích. Čekají tam na vás kurzy cvičení, plavání i odborná pomoc, pokud řešíte třeba kulatá záda, špatné držení těla nebo propadlé kotníky. Sportovní centra Starfit nabízejí komplexní pohybové programy úplně pro všechny generace. Tím hlavním pilířem jsou kurzy cvičení pro děti už od 9 měsíců do 15 let a také kurzy plavání, včetně třeba individuálních soukromých lekcí. No a přesně na tyhle zdraví prospěšné služby pro vás máme dárkové poukázky, které si v tuto chvíli můžete vysoutěžit. Stačí, když nám správně odpovíte na naši dnešní soutěžní otázku, tak dávejte pozor. Dnes se vás v tajemném jihu ptáme na jméno velkopavlovického rodáka, vinaře a šlechtitele, který žil v letech 1922 až 2006 a během svého života vyšlechtil odrůdy vinné révy Aurelius a Pálava. Jak se tento vinař jmenoval? Znáte správnou odpověď? Tak neváhejte a napište nám je SMS-kou nebo WhatsAppem na číslo 606 703 889. Ještě jednou to pro jistotu zopáknu, 606 703 889, to je číslo, na které posíláte správné odpovědi na otázku, jak se jmenoval velkopavlovický rodák a vinař, který žil v letech 1922 až 2006 a během svého života vyšlechtil odrůdy vinné révy Aurelius a Pálava. Ve hře je dárkový poukaz na služby rodinného sportovního centra Starfit v Hodoníně a Velkých Pavlovicích, což si rozhodně nechcete nechat ujít.
4: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: Na rádiu jich se nám v 16 hodin a 12 minut promenáduje hitovka How Deep Is Your Love, no ale my nemáme moc čas na to ztrácit čas a tak spěcháme za rekapitulací tajemného jihu. Je to tak, i dnes stejně jako po celý tento týden soutěžíme v odpoledním vysílání rádia jich o dárkové poukazy na služby rodinného centra Starfit, které najdete v Hodoníně a ve Velkých Pavlovicích. Kdyby to náhodou ještě někdo nevěděl, tak ve sportovních centrech Starfit na vás čekají kurzy cvičení, plavání i odborná pomoc, pokud třeba u svých dětí řešíte kulatá záda, špatné držení těla nebo propadlé kotníky. Na své si přijde opravdu každý, protože sportovní centra Starfit nabízejí komplexní pohybové programy úplně pro všechny generace. Tím nejdůležitějším hlavním pilířem jsou kurzy cvičení pro děti už od 9 měsíců až do 15 let. No a samozřejmě také už zmiňované kurzy plavání, včetně třeba individuálních lekcí, záleží jenom a jenom na vás. No a teď tedy k dnešní soutěžní otázce. Dnes se vás v tajemném jihu ptáme na to, jak se jmenoval velkopavlovický rodák a vinař, který žil v letech 1922 až 2006 a během svého života vyšlechtil odrůdy vinné révy Aurelius a Pálava. Pokud znáte správnou odpověď, napište nám ji SMS-kou nebo WhatsAppem na číslo 606 703 889. Ještě jednou to pro jistotu zopakuji, 606 703 889, přesně na toto číslo nám formou SMS nebo WhatsApp zpráv posíláte správnou odpověď na naši otázku, která zní, jak se jmenoval velkopavlovický rodák a vinař, který žil v letech 1922 až 2006 a během svého života vyšlechtil odrůdy vinné révy Aurelius a Pálava. Za správnou odpověď vám na oplátku nabízíme dárkový poukaz na služby rodinného sportovního centra Starfit v Hodoníně a nebo ve Velkých Pavlovicích. No a jak se na to tak dívám, tak na to máte posledních 6-7 minutek.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin, k tomu 21 a půl minuty je takový aktuální čas na rádio je, kdy nám v éteru hraje Verona písničku Nejsi sám a má pravdu, že já tu nejsem, protože za malou vteřinku uslyšíte také výherkyni Tajemného jihu.
1: Tajemný.
0: Je to tak, mě mi velkou ctí, že v tuhle chvíli můžu na telefonní lince rádia jich přivítat také Štěpánku. Ahoj Štěpánko, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme, ahoj.
0: Výborně, čau čau, prosím tě, prozradíš našim posluchačům, kdy jsme tě zastihli?
2: Doma, akorát jsem přijela z práce.
0: Doma, výborně, tak já jsem se bál, jestli třeba nebudeš někde na odpolední, přece jenom takový čas by k tomu možná trochu sváděl, ale jsem moc rád, že už máš šichtu za sebou. Každopádně, já s tebou teď mluvím hlavně kvůli tomu, že ty jsi se zapojila do naší soutěže Tajemný jih, ve které soutěžíme o dárkové poukazy na služby rodinného centra Starfit v Hodoníně a Velkých Pavlovicích. Kdybys to náhodou ještě nevěděla, tak ve sportovních centrech Starfit si můžeš zajít na kurzy cvičení, plavání, najdeš tam taky odbornou pomoc, pokud třeba řešíte doma nějaká kulatá záda, špatné držení těla, ale to už ty všechno předpokládám, určitě víš, že jo?
2: Ano.
0: Výborně, paráda, seznámila se s tím. No v tom případě já teda ještě jednou přečtu dnešní soutěžní otázku a ty mi řekneš, jaká byla správná odpověď. Domluveno?
2: Ano.
0: Tak jdeme na to. Dnes jsme se v Tajemném jihu ptali na to, jak se jmenoval velkopavlovický rodák a vinař, který žil v letech 1922 až 2006 a během svého života vyšlechtil odrůdy vinné révy Aurelius a Pálava.
2: Jmenoval se Josef Veverka.
0: Výborně, máš to správně, konkrétně to byl pan inženýr Josef Veverka, ale my ti to samozřejmě uznáváme. Poukázku ti pošleme a od nás je to takhle všechno. Chtěla bys třeba někoho pozdravit v éteru rádia, když už máš tu možnost?
2: Tak samozřejmě asi spolupracovníky.
0: Dobře, dobře. A kam to přesně bude? Kam do práce?
2: Do Bojkovic.
0: Výborně, do Bojkovic, zdravíme. Tak jo, díky moc, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Čau, čau. No a vy, co jste dnes nevyhráli, tak nebojte, další možnost budete mít v Tajemném jihu zase zítra po 16. hodině.
1: Tajemný. Další zajímavá místa, osobnosti a události jižní Moravy budeme v Tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině na rádiu Jih. Pořiďte si velké, 7-místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio jižní Moravy.

0: Během úterního odpoledne nás na rádiu jich provází taky je projekt GAMP se svou peckou Protože to nevzdám. A nebojte, nevzdávám to ani já. Máme toho pro vás mnohem víc. Z muziky třeba pecky jako Just the Way You Are, Sex on Fire nebo Hello od zpěvačky Leny a k tomu taky aktualitu ze zlínské zoologické zahrady. Někteří tamní zvířecí obyvatelé se totiž stěhují. O který zvířecí druh jde, o to se s vámi na jihu podělím ještě před 17. hodinou.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
3: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
4: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Ranní káva v příjemném stínu, večerní posezení, i když začne pršet.
2: To vše nabízí bioklimatická pergola z e-shopu Okna Macek. Díky naklápěcím lamelám si sami nastavíte slunce, stín i ochranu před deštěm. Moderní hliníkovou pergolu navíc snadno sestavíte sami za jediný den. Skvělá cena a doprava zdarma až k vám domů. Proměňte svou terasu v pohodlné místo pro každý den na e-shop.oknamacek.cz.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportwagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500

0: Na frekvencích Rádia Jih máme rádi tu nejlepší muziku, proto právě teď v našem éteru zpěvačka Leny a hitovka Hello. No a samozřejmě, že máme rádi taky zvířátka, proto teď míříme do zlínské zoo Lešná, kde se v těchto dnech stěhují oblíbení tučňáci Humboldtovi. 13členná kolonie opustila expozici, kde žila téměř 30 let a nově se zabydlela v bývalém výběhu Lachtanu u tropické haly. Důvod je jednoduchý, nový domov jim nabízí více prostoru na souši i ve vodě a lépe odpovídá současným požadavkům na chov zvířat. Nechybí jim ani přírodní balvany, které připomínají pobřeží Chile a Peru, odkud tento druh tučňáků pochází. Zoo by navíc chtěla kolonii postupně rozšířit z dnešních 13 až na 25 tučňáků a věří, že nové prostředí pomůže i s odchovem mláďat. Mimochodem, za téměř 30 let už se ve zlínské Lešné podařilo odchovat 64 těchto malých tučňáků. Do zlínské zoo posíláme palec hore za jejich neúnavnou práci o celou tamní zvířecí říši a taky hitovku Originál od Marka Ztraceného.
1: Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Rohatec bude v červnu patřit mladému fotbalu. Pedro Cup Rohatec nabídne napínavé zápasy mládežnických týmů i program pro fanoušky. V sobotu 13. června se představí kategorie U9 v rámci Trecha Cupu. V neděli 14. naváže U11 M-Stav Cup a o víkendu 20. a 21. června vyvrcholí turnaj U13 Pluska Cup. Ve všech hracích dnech dorazí i influencer Martin Hrabina. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cimbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Ferbifest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zoči Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz. Vinařství Chateau Valtice vás srdečně zve v sobotu 20. června na putování po sklepích. Na 6 degustačních stanovištích ve Valticích si vychutnáte skvělá valtická vína a připraveny budou také zábavné aktivity o ceny, včetně kola štěstí. Vstup na akci je zdarma.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Na úterní časomíře se nekompromisně blíží 17. hodina a spolu s ní na rádiu je další várka těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Další společnou 60-minutovku odstartujeme s R.E.M. Losing My Religion. Potěšíme také vás, kdo stejně jako já máte rádi Ray Daltona a jeho hitovku Blood Runnin'. A jak tak koukám, na playlist se s toulavou zatoulal i Sebastian. Petr Indra naštěstí nepouští do oblak holubice, nýbrž sbírá jihomoravské zprávy a následně vám povídá, co nového v našem regionu. Za malý moment se proto dozvíte všechny podrobnosti také o tom, že silničáři upraví křižovatku u Velešovic na silnici 1/50.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat

0: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
1: Nepoznávám své známé v dálce.
0: Vidím to na žejdla.
2: Při čtení se mi mlží písmena.
0: Vidím to na žejdla.
3: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
0: Vidím to na žejdla.
4: Při řízení mám neostrý pohled.
0: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Hledáte program pro děti na léto?
7: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Dia v Břeclavi.
6: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
8: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiproud. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
9: Zoo Hodoníne, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
10: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost Tespra Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
12: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
8: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
13: 2,5 minuty po 17. hodině, takový je přesný čas, kdy posloucháte Rádio Jih.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Radní Bzen se projednali dodatky ke smlouvám na městské investice a silničáři upraví křižovatku u Velešovic na silnici 1/50. Radní Bzen se na své schůzi projednali dodatky ke smlouvám na městské investice i cenové nabídky na dokončovací práce v rekonstruované mateřské škole v Kasárnách. Součástí jednání byla také prohlídka školky. Radní se zajímali o možnost pronájmu dosud nevyužívaných prostor v budově. Řidiče na silnici 1/50 mezi Brnem a Slavkovem čekají během letních prázdnin dopravní omezení kvůli přestavbě křižovatky u Velešovic. Práce začnou v prvním červencovém týdnu a potrvají 52 dnů. Provoz zůstane většinou zachován v obou směrech ve zúžených jízdních pruzích. Přibližně na týden ale bude nutná částečná uzavírka v jednom směru. Cílem stavby za 18 milionů 300 tisíc korun je zvýšit bezpečnost pomocí nových připojovacích a odbočovacích pruhů i úpravy dopravního značení.
14: Rádio Jih. Počasí.
13: Co nám právě teď ukazují teploměry v Kněždubu a Ostrožské Nové Vsi 23 stupňů, v Kyjově a Rakvicích 24. Jak bude na jižní a jihovýchodní Moravě zítra? Očekáváme zataženou oblohu a občas se bude vyskytovat déšť. Na večer může být přechodně až oblačno, četnější srážky by měly přicházet na celé území později večer a v noci na čtvrtek. Co se nejvyšších teplot týče, ty se v Jihomoravském i Zlínském kraji vyšplhají na maximálně 17 stupňů Celsia.
16: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
14: Rádio Jih. Doprava.
13: Zdravíme všechny řidiče a řidičky, opatrní, buďte ve Vyškově v Brněnské ulici, zhruba na úrovni Lidlu tam havarovalo osobní vozidlo, které skončilo na boku. Na místě zasahují záchranné složky a provoz je tam částečně omezen, tak tudy prosím projíždějte opravdu pomalu a opatrně. Jinak mějte si jen šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv.

0: Jenom tak pro lepší náladu nám na rádiu jich hraje a zpívá Ray Dalton. Konkrétně se vytasil se svou peckou Blood Running. Jo a tohle to rozhodně není všechno, co pro vás v úterý odpoledne ještě máme. Dáme si Linkin Park, po nich taky Clean Bandit a hupsneme na návštěvu do Zlína. Tam se totiž během prázdnin změní doprava v centru města. Co všechno bude jinak a proč město sahá právě k těmto úpravám, to na jihu uslyšíte už za necelých 7 minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Na playlistu Rádia Jich se potuluje Clean Bandit s hitovkou Rockabye, která nás dovedla až do Baťova města. Řidiči ve Zlíně by měli o prázdninách počítat s několika změnami v centru města. Nepůjde o žádné velké uzavírky, ale o úpravy jízdních pruhů a křižovatek, které mají zlepšit plynulost dopravy. Největší novinka čeká řidiče u tržnice pod Kaštany, tam nově nebude možné odbočit vlevo směrem na Otrokovice. Město si od toho slibuje lepší průjezd od jižních svahů a méně kolon pod kulturním centrem. Změny se dotknou také křižovatky u městského divadla, kde přibude další pruh pro odbočení doleva. Úpravy čekají i třídu Tomáše Bati, kde by měly snáze projíždět autobusy městské hromadné dopravy. Práce mají začít během letních prázdnin a podle radnice jde o další krok ke zlepšení dopravy v centru Zlína, tak držím palce, ať tomu tak opravdu je. Všem řidičům v případě dopravních omezení přeju pevné nervy a vám všem, kdo posloucháte Rádio Jih, hezké úterý.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Zpěvačka Adele a hitovka Easy On Me, taková je hudební kombinace na rádiu jich právě teď. Z hitu pro dobrou náladu si v následujících minutách dáme Waiting for Tonight, Funeral nebo Vaka Vaka od Shakiry a potom nás čekají skákací atrakce, sladká odměna, spousta her a jedno velké rodinné odpoledne, ve které z obcí na Kyjovsku se už tuto sobotu koná dětský den, který bude doslova nabitý zábavou. To vám na jihu prozradím hned po dalších už jmenovaných třech hitech pro dobrou náladu. Poslouchej.

0: Hi Hi a jedu! Hi Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Shakira a její naprosto úžasná hitovka Waka Waka, která jakoby ve mně snad vzbuzovala léto. Každopádně, pokud ještě přemýšlíte, kam s dětmi teď v sobotu 13. června, máme pro vás tip do Svatobořic Mistřína. Na fotbalovém hřišti se tam od 10 hodin uskuteční Den dětí plný pohybu. A program ten bude opravdu nabitý. Připravují se stanoviště s úkoly pro děti i rodiče, skákací hrady, malování na obličej, cukrová vata nebo kouzelná dílnička, kde si děti vyzkouší zdobení perníčků a sádrových odlitků. Chybět nebudou ani soutěže, odměny pro děti, občerstvení a na závěr taky velký společný závod. Prostě den plný pohybu, her, smíchu a hlavně té rodinné pohody. No a ještě jedna dobrá zpráva, vstupné je dobrovolné, takže stačí přijít a užít si den plný zábavy přesně podle svého gusta. Než se k tomu víkendu prokoušeme, můžeme si užívat další hity pro dobrou náladu. Na rádiu jich teď třeba Bad Habits od Eda Sheerana.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
5: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty

0: Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Nechcete jen plnit úkoly, ale být tím, kdo práci organizuje a vede ostatní? VHS Břeclav hledá parťáka pro vedení pracovní čety. Pokud máte řidičský průkaz skupiny B, vyučení ve stavebním nebo technickém oboru a organizační schopnosti, může to být příležitost právě pro vás. Přidejte se k nám. Napište na personalni@vhsbřeclav.cz.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Uherské Hradiště obnoví hřiště v Rybárnách a Státní zdravotní ústav odhalil ve Zlíně nejvíce nakažených klíšťat v Česku. Město Uherské Hradiště zmodernizuje dětské a sportovní hřiště v místní části Rybárny za téměř 2,5 milionu korun. Pískové a asfaltové povrchy nahradí bezpečnější a odolnější plochy z lité pryže, které lépe tlumí pády a usnadní údržbu. Sportovní část areálu doplní nové branky, basketbalové koše i vybavení pro volejbal a nohejbal. Práce potrvají do konce září a po dobu rekonstrukce bude provoz hřiště částečně omezen. Město zároveň pokračuje v modernizaci dalších dětských hřišť a sportovišť v různých částech Uherského Hradiště. Státní zdravotní ústav upozornil, že nejvíce infikovaných klíšťat mezi krajskými městy našel ve Zlíně. Odborníci zjistili, že alespoň jeden původce nemoci mělo 60% testovaných klíšťat a limskou boreliozu přenášelo více než 36% z nich. Největší riziko podle výzkumu nehrozí v lesích, ale v městských parcích a na zahradách, například na Gahurově prospektu, v parku Komenského nebo v sadu Svobody. V lesních lokalitách Zlínského kraje byla nakaženost klíšťat výrazně nižší. Na boreliozu bylo pozitivních zhruba 11% vzorků. Odborníci proto doporučují kontrolovat se po pobytu v zelení i ve městě a připomínají, že ve Zlínském kraji sledují také výskyt klíšťat přenášejících klíšťovou encefalitidu.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Dnes večera v noci zataženo s občasným deštěm, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy zataženo, občas se bude vyskytovat déšť, četnější srážky by měly přicházet na celém území až během večera a noci na čtvrtek. Na jihu Moravy zítra naměříme až 18 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 17.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Sportiva.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889. Břeclav. 114. Brno. 105.

0: Vydejte se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Zonentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.zonentor.cz. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cimbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Ochotníci ze Šardic vás srdečně zvou na divadelní komedii Uděláte mě to znova? Představení se uskuteční v pátek 12. června o 8:30 večer ve venkovním areálu za starou školou v Šardicích. Čeká vás večer plný humoru, narážek a skvělé zábavy. Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru pod širým nebem. Vstupné je dobrovolné, občerstvení bude zajištěno.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: obkladů, dlažeb a kameniva.
1: Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti.
0: Tipovat můžete do

Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Aleš Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na alešžejdl.cz. Vidím to na žejdla. Když

0: www.klimastyle.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibulafest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Jih, počasí.
4: Při úterku zůstáváte si hém, no a já mám pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci zataženo s občasným deštěm a teplotami od 12 do 15 stupňů. Ve středu pak zataženo, k tomu občasný déšť, večera v noci srážky četnější. Nejvyšší denní teploty jen 15 až 18 stupňů.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Typovat může

0: Rádio Jih, počasí.
1: Při úterku zůstáváte si hem, no a já mám pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci zataženo s občasným deštěm a teplotami od 12 do 15 stupňů. Ve středu pak zataženo, k tomu občasný déšť, večera v noci srážky četnější. Nejvyšší denní teploty jen 15 až 18 stupňů.

0: Pohodový 9. červnový večer. Přejeme si ho vám všem, kdo zůstáváte s rádiem Jižní Moravy. A my se dnes hned z kraje večera podíváme do Rousínova, kde se tento pátek rozběhne týdenní folklorní a divadelní festival. Podrobnosti události nabídnu už za chviličku, tak zůstaňte doma, v práci nebo i za volanty si hem a s hity pro dobrou náladu. Krásný večer Jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: večerní vlna jihu, no a já proto, abyste se měli na co těšit, přidám pozvánku i do Rousínova, kde už tento pátek startuje letošní Rousínovský divadelní a folklorní festival, který nabízí každodenní program až do 19. června. V rámci těchto dnů zažijete divadelní představení, koncerty, setkání s hvězdami jako Václav Vidra, Jan Šťastný, Jana Boušková, Barbora Munzarová či Ladislav Korbel. Takže mrkněte na stránky města Rousínova nebo přímo na web Rousínovského divadelního a folklorního festivalu a zažijte skvělou festivalovou atmosféru a užijte týden plný zábavy. Festival bude probíhat v Rousínově od tohoto pátku, tedy od 12. června až do 19. 6. Určitě se tam zastavte. Novinky z naší Moravy a my vám ze studia Rádia Jih přejeme pohodové úterní finále.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9. červnový večer na jihu, no a Kyjov se připravuje na letošní festival Vín Kyjovska, kterému bude patřit už tato sobota. Podrobnosti k další moravské události nabídnu za chviličku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný úterní večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jih.

0: 9. červnový večer, zůstáváte dál na vlnách jihu. No a já v rámci dnešního večera nabídnu i pozvánku na očekávaný a tím pádem oblíbený festival vín Kyjovska. Tomu bude patřit tato sobota 13.6. jasní Kyjovské náměstí hrdinů. Hned 8 vinařů z Kyjova a okolí tam představí svá vína. Vystoupí mužské sbory z Kyjova Nětčic, Sobůlek a Želetic, ženský sbor Tragačnice a další. Rovněž vystoupí dětský soubor Kyjovánek a Krušpánek, zahrají hudci z Kyjova. Tedy festival vín Kyjovska už tuto sobotu na náměstí hrdinů od 10. hodiny dopolední. Při úterku pozdrav i do Kyjova, no a další songy pro lepší náladu, tak pojďme do nich. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravo.

0: 9. červnový úterní večer, startujete si hem, běží 2. červnový týden a kalendářně patří dnešek všem Stanislavám. Ve středu bude slavit Gita a ve čtvrtek Bruno oslaví své jmeniny, tak na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Každopádně na jihu vám úterní finále vyladíme nejlepšími hity pro dobrou náladu a já k ním přidám pozvánky třeba na rokový festák do Křižanovic nebo na hody do Hrušovan u Brna. Tak buďte s náma a užívejte noci hem a s hity pro dobrou náladu. Z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti 100 metra ve Vrádišti. Tipovat můžete

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Rádio Jih, počasí.
9: Při úterku zůstáváte si hem, no a já mám pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci zataženo s občasným deštěm a teplotami od 12 do 15 stupňů. Ve středu pak zataženo, k tomu občasný déšť, večera v noci srážky četnější. Nejvyšší denní teploty jen 15 až 18 stupňů.

0: Rádio Ich, úterní večer s datem 9.6. No a já vás dnes exkluzivně pozvu i na další ročník Rockfestu, který budou hostit Křižanovice u Bučovic. Další svoji úterní pozvánečku nabídnu za chvilku, tak buďte u toho a užívejte večer s nejlepšími hity pro dobrou náladu. I v úterý s váma zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Ich.

0: úterní večer na vlnách Jihu v běhu, no a já dnes potěším i milovníky roku. V Křižanovicích u Bučovic totiž už v sobotu 27. června proběhne rokový a metalový festival. Den odpálí v areálu fotbalového hřiště přátelské utkání, které začne ve 13 hodin. Samotný rokový festival bude odpálen v 18 hodin a v rámci celé sobotní noci vám budou hrát Blend, Funny, Ingot nebo Seven. Chybět nebude občerstvení a bude to velké, takže rokový festiák v Křižanovicích u Bučovic už v sobotu 27. června od 18 hodin v prostorách fotbalového hřiště. Úterní večer v běhu, no a já už vám v tento moment servíruji další večerní hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih, úterní 9. červnový večer. No a já dnes přidám i pozvánečku na sobotní babské hody do Hrušovan u Brna. Podrobnosti k velké červnové události nabídnu za chviličku. Do té doby mějte vy všichni si hem super úterní finále.
1: Poslouchej

0: úterní večer na vlnách Jihu v běhu, no a já v rámci dnešních tipů nabídnu i pozvánku na sobotní babské hody do Hrušovan u Brna. Ty v letošním roce proběhnou právě 13.6. a to přímo na Sokecu. Tradiční akce organizovaná ženami z Hrušovan, obcí Hrušovany u Brna a SDH Hrušovany nabídne pestrý program s vystoupením dětí, odpolední zábavou a besedou a večerní zábavou s československou besedou. Takže letošní babské hody v Hrušovanech u Brna už tuto sobotu 13. června. No a teď už, pokud to jen trošku jde, tak nohy hore, do pohody a do uší další vyladěné songy Jihu. I dnes v noci buďte s náma, jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Úterní večer na jihu 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě zataženo s občasným deštěm a teplotami od 12 do 15 stupňů. Ve středu pak zataženo, k tomu občasný déšť, večer a v noci srážky četnější. Nejvyšší denní teploty jen 15 až 18 stupňů. Jak bude, víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.

0: obkladů, dlažeb a kameniva.
1: Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti 100 metra ve Vrádišti.
0: Tipovat můžete do

0: počasí.
1: Úterní 22. No a já mám pro vás na jihu aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě zataženo s občasným deštěm a teplotami od 12 do 15 stupňů. Ve středu pak zataženo, k tomu občasný dešť, večera v noci srážky četnější. Nejvyšší denní teploty jen 15 až 18 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou noc vám zhodně napřeje Josef Pouda.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Radio.ich.cz Radio Jih. Počasí.
1: Hodinu před půlnocí zůstáváte si hem, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes v noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě zataženo s občasným deštěm a teplotami od 12 do 15 stupňů. Ve středu pak zataženo, k tomu občasný déšť, večera v noci srážky četnější. Nejvyšší denní teploty jen 15 až 18 stupňů. I pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které i před půlnocí spolehlivě zvedají náladu. Mějte tedy krásnou noc a zůstávejte s Rádiem Jih.

obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do

0: Rádio Jih, počasí.
1: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme středu s datem 10.6. Po zbytek noci bude na Moravě zataženo s občasným deštěm a teplotami od 12 do 15 stupňů. Ve středu pak zataženo, k tomu občasný dešť, večer a v noci srážky četnější. Nejvyšší denní teploty jen 15 až 18 stupňů. Krásný zbytek noci přejeme a též pohodový přelom dalšího červnového týdne. Nejlépe ve společnosti Rádia Jih.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: These beautiful things that I've got.
1: Rádio Jí. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: obkladů, dlažeb a kameniva.
1: Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti.
0: Tipovat můžete do